0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Posloucháte Klasik Praha.

0: Výhry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
2: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
2: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Tahické léto Aquapol už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapol z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
7: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 21. července. Co se přihodí, když se umělec stane politikem? Výsledek může být všelijaký. Jakého se dočkáme v případě osobnosti dnešního ranního vysílání? Uslyšíte za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 2D dur Ludvika van Beethovena. Hrál Chicagský symfonický orchestr pod vedením Georga Scholty. Je 7 hodin a 7 minut. A hudba Beethovenova nezněla jen tak náhodou právě dnes, protože si připomeneme člověka, umělce, ale také politika, který má do jisté míry společné s Beethovenem i místo, kde se mu líbilo a kde působil. Mluvím o Josefu Matiasi Wolframovi. Je to náš umělec, i když německy mluvící, svázaný se západními a severními Čechami. Umělec a politik, skladatel. Jak se líbily tóny a jak se líbila jeho politika občanům, tak to si také povíme v dnešním ranním vysílání. Teď už ale hudba Antonína Dvořáka. Uslyšíme Skočnou ze Slovanských tanců z druhé řady.

dozněla ukázka z druhé řady slovanských tanců. Slyšeli jsme tanec číslo 3 F dur, tedy skočnou. Hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Válka. A po hudbě Antonína Dvořáka je pro vás připravena také ukázka barokní anglické tvorby. Uslyšíme od Henryho Persla árii Venuše z opery Král Artuš a nebe britská čest. O tohoto vynikajícího anglického barokního skladatele přednese nám ji Tim Mead a soubor Le Musicien de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče. Ale ještě předtím je tu předpověď počasí pro hlavní město. V Praze budeme mít dnes převážně oblačno, jenom ráno a večer polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne se budou s malou pravděpodobností vyskytovat přeháňky a teploty. Ty dnes odpoledne vystoupají v Praze na 20 až 22 stupňů Celsia.

Vrátili jsme se s předchozí hudební ukázkou až do roku 1691, kdy autor této hudby Henry Purcell skladbu, tedy známou operu Král Artuš a nebe britská čest, dokončil a my jsme slyšeli ukázku z ní árii Venuše. Tu nám zaspíval Tim Mead, kontratenor za doprovodu souboru Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče. Jsou 8:45. Za chvíli uslyšíme také hudbu moderní, tedy pokud berete 20. století jako dobu moderní. Uslyšíme totiž hudbu Nina Roty z filmu Amarcord. Předtím ale ještě připomínka některých omezení, které na vás jako na řidiče čekají v Praze. Jednak se staví tramvajová tratě z Václavského náměstí na Vinohradskou, tak omezený průjezd je Vilznovou. Další omezení na vás se čeká v Kbelské, to možná víte, nelze na ní najet z Proseka, Letňan a nebo ze Kbel. Na Hlávkově mostě také probíhají opravy a rekonstruuje se komunikace i na Plzeňské ulici.

0: Klasik Praha.
1: Další švédský stůl nabízí k ochutnání violončelové koncerty a sonáty Antonia Vivaldiho, které natočil Christoph Klein společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Častěji už tam bude.
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu českého renesančního šlechtice, skladatele, politika, spisovatele a cestovatele. Byl to Krištof Harant z Polžic a Bezdružic a Pán na Pecce. A právě od něj zaznělo Sanctus Missa Quinis Vocibus. Slyšeli jsme z této mše zpívat Barboru Kabátkovou, Vojtěcha Semeráda, Tomáše Lightkepa, Ondřeje Holuba a Jaromíra Noska. A Sanctus nám připomněla i kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda. Je 7 hodin 26 minut. Naše dějiny jsou bohaté na různé hudebníky, i naše současnost, ale my se dnes obrátíme do minulosti, nejenom k Krištofu Harantu z Polžic a Bezdružic, ale nyní také k dost mladšímu skladateli, který působil v západních a v severních Čechách, v těch severních Čechách především. Hovořil německy, přesto patří k naší zemi. Je to Josef Matthias Wolfram. Pocházel sice z rodiny zámožných rodičů a tak měl možnost dokonce domácího studia, ale pak studoval na gymnáziu v Plzni a poté také v Praze práva a vedle toho se zabýval hudbou. Dokonce mezi jeho učiteli bývá uváděn i Leopold Koželuch. Ale pak přišel na rodinu tíživý okamžik, rakouský finanční bankrot. A Josef se musel začít živit sám. Odešel proto do Vídně a tam díky přímluvám vlivných hudebníků mohl vyučovat žáky z vyšších společenských kruhů. A tak také mohl dostudovat.

Slyšeli jsme africký tanec z africké svity Samuela Coleridge Taylora. Hrál nám soubor Čineke pod vedením Jevina Johna Eduseje. Je 7 hodin 33 minut a my se z Afriky opět vracíme do střední Evropy a dokonce do naší země, do severních Čech, protože tam působil Josef Matias Wolfram, náš skladatel, který studoval ve Vídni práva, ale vedle toho také hudbu a přivydělával si tím, že hudbu také učil, tedy dával hodiny nejspíš synům a dcerám z vyšších společnosti. Poté, co dostudoval práva ve Vídni, se ale vrátil opět k nám do severních Čech a působil nejdříve v Toužimi, ale pak v Krupce. A to je důležité místo, protože tam se ze skladatele, jehož rané a i pozdější skladby vydávala přední vydavatelství nejenom ve Vídni, stává i politik. V Krupce byl totiž také zařazen na možnost stát se městským radou. A to se uskutečnilo. Opravdu se stal městským radou a zdá se, že tuto službu občanům městečka vykonával dobře, protože se o tom dozvěděli v Teplicích a povolali jej, zda by byl ochoten se stát také radním v tomto krásném lázeňském městě. A tomu tedy přitakal náš skladatel a stal se radním a zakrátko dokonce i burgmistrem. To je v dnešní hodnotě vlastně primátor a za jeho úřadování zažívalo tak lázeňské město zlaté časy.

0: Slyšeli jsme finále čtvrtou část symfonie číslo 1 D-dur klasické Sergeje Prokofjeva. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla a dohrála 5 minut před 7:45. Dnes si připomínáme jednu významnou hudební, ale do jisté míry i politickou osobnost našich dějin. A tím je Josef Matias Wolfram, skladatel a také burgmistr Teplic, tedy primátor Teplic. Prý za jeho doby Teplice zažívaly zlaté časy. Vedle toho byl však schopen i komponovat. Za chvíli uslyšíme arii Figara z opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho a opery skládal i Josef Matias Wolfram. Sice tu první Ben Heli lidské ucho nejspíš nikdy neslyšelo, ale tu další mezi těmi, které složil, tu měli posluchači moc rádi. Jmenovala se Kouzelná růže, Die bezauberte Rose. No a vedle to je kompoziční činnosti, byl také schopen se starat o to, aby se Tepličanům i hostům tohoto lázeňského města žilo a pobývalo v Teplicích co nejlépe. Byl společensky velmi obratný a pozornost věnoval nejenom významným lázeňským hostům a návštěvníkům města, ale i Tepličanům samotným. Prý často se procházel po Teplicích, zastavoval se a hovořil s kolem jdoucími. Staral se o to, aby Teplice vzkvétaly, a to i kulturně, pochopitelně i hudebně. Uváděna byla v Teplicích i jeho díla. A mezi jeho velmi významné hosty, osobní hosty, patřil i František Palacký nebo Niccolò Paganini.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Ari Figara nám zaspíval Simon Kinleyside a my se tak zaposlouchali do části opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Hrál orchestr Mnichovského rozhlasu pod taktovkou Ulfa Schirmera. Minuta po 7:45 a čas pro hudbu Anthonyho Holborna. Zaposloucháme se do skladby s názvem Zimoles a zahraje ji soubor Fretwork.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Ratata, ratata, trička, ratata.

Orchestr Vídeňské státní opery pod taktovkou Adriana Bulta dohrál čtvrtou část serenády G-dur z Malé noční hudby. Tuto jste jistě poznali. Autorem je Wolfgang Amadeus Mozart, to jistě také víte. My se ovšem přesuneme od tvorby tohoto slavného Rakušana k tvorbě Angličana, který uspěl nejdříve v Americe a pak ve celém světě. Mluvím o Charlie Chaplinovi, který zkomponoval dokonce i několik skladeb a mezi ně patří určitě i melodie písně Smile. Zaspívá nám ji Bryn Terfel za doprovodu České filharmonie pod vedením Paula Batemana.

0: Dozněla píseň Smile Charlieho Chaplina, hrála Česká filharmonie pod vedením Paula Batemana a nám tuto píseň přednesl svým krásným basbaritonem Bryn Terwell. Za malou chvíli bude 8 hodin, zprávy jsou pro vás již připravené a i další část dnešního ranního vysílání. Její hudební část otevřeme rychlou polkou s názvem Express od Johanna Strause mladšího.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Diplomat Hynek Mondníček skončí jako poradce pro národní bezpečnost k 9. srpnu. Kabinet dnes projednal usnesení o jeho rezignaci, uvedl úřad vlády bez dalších podrobností na svém webu. Nově by měl působit k Mondníček jako velvyslanec Česka při OSN. Británie musí ukázat světu, že dokáže získat zpět stabilitu. Včera odpoledne krátce po jmenování novým britským premiérem králem Karlem III. To prohlásil Andy Burnham. Dodal, že si dobře uvědomuje, že je 7. šéfem vlády za posledních 10 let. Burnham v prvním premiérském projevu slíbil nový politický a ekonomický model. Novým britským ministrem financí se stal John Healey, šéfem diplomacie Ed Miliband a rezort vnitra nadále povede Shabana Mahmood. Litomyšl Fest, filmový a hudební festival pořádaný režisérem a producentem Ondřejem Trojanem, se ve dnech 29. července až 2. srpna uskuteční už podruhé v Litomyšli. Filmový program nabídne nejen zhruba stovku filmů z celého světa v několika sekcích, ale také koncerty. Festival byl předtím 11 let spjat s jihočeskými Slavonicemi. Litomyšl však disponuje dvojnásobnou ubytovací kapacitou a pořadatelé nabízejí i dopravu z okolních měst, takzvané festivalové auto. Autobusy, které budou mít dvě trasy a fungovat budou po celý den až do pozdního večera. Dnes bude nad Českou republikou většinou oblačno, přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky. Večer bude oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na jižní Moravě bude o něco tepleji, až 25. V 1000 metrech na horách zas chladněji 14 stupňů Celsia. To je ze zpráv a v 8 všem. Teď už se zaposlouchejme do tempa rychlé polky Express Johanna Strause mladšího.
1: Jsme Klasik Praha.

Potlesk patřil vídeňským filharmonikům, které vedl Christian Thielmann, a my jsme tak mohli slyšet rychlou polku Express Johanna Strause mladšího. Je 8:05, za chvíli se rozeznějí tóny koncertu pro hoboj a malý orchestr Richarda Strause. Zaposloucháme se do první části se solem Albrechta Mayera za doprovodu barvy Bamberských symfoniků pod taktovkou Jakuba Hruši. Předtím ještě informace o dopravní situaci v Praze. Nehody jsou hlášeny v tuto chvíli z Pitkovické ulice a pozor také z Argentinské. Tam je neprůjezdný střední jízdní pruh.

0: Slyšeli jsme, jak hraje Albrecht Mayer, vynikající hobojista, solo v první části koncertu pro hoboj a malý orchestr Richarda Strause. Byla to první část tohoto díla v podání i bamberských symfoniků pod taktovkou Jakuba Hruši. Nyní se zaposloucháme do romance z filmu Střeček. Uslyšíme hudbu Dmitrije Šostakoviče, kterou nahrál R.S. Offer a Philadelphia Orchestra pod vedením Richarda Šaji.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Představí ukázky své tvorby i svůj pohled na současnou hudbu a jako vystudovaný lingvista se také zamyslí, jestli lze hudbu považovat za jazyk. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 21. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme La Calindu, známou skladbu Friderika Delia v porádní souboru Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Marinera. 5 minut a bude tu 8:30. Ještě předtím tu však zazní hudba Jana Nováka. Třetí část jeho koncerty na prodechové kvinteto. Alinde Quintet nám bude hrát a ten se skládá z Anny Taláckové, Barbory Trnčíkové, Davida Šimečka, Krištofa Kostky a Petra Sedláka, skvělých hudebníků.

Dozněla hudba Jana Nováka, slyšeli jsme moderní českou tvorbu, pokud ji tedy můžeme za moderní pokládat, když se vyskytovala ve 20. století. My jsme ji ale slyšeli ve skvělém podání Inscape, tedy alba, které nahrálo se skupení Alinte Quintet v tomto tisíciletí. A taky jde vlastně o moderní hudbu. Anna Talácková, Barbora Trnčíková, David Šimeček, Krištof Kostka a Petr Sedlák nám zahráli třetí část koncerty na prodechové kvinteto Jana Nováka. Těsně před 8:30. Nyní se zaposloucháme do opery Romeo a Julie Charlese Gounoda. Uslyšíme duet Romeo a Julie a do těchto postav se vtělí Petr Nekuranec a Zuzana Marková.

0: Slyšeli jsme hudbu Charlese Gounoda, ukázku z jeho opery Romeo a Julie. Duet Romeo a Julie nám zaspívali Petr Nekoranec a Zuzana Marková za doprovodu České filharmonie pod vedením Kristofa Franklina. Nyní 9:05 nás čeká setkání s tvorbou Josefa Myslivečka. Uslyšíme první část jeho uvertýru číslo 2 A dur a hrát nám bude Collegium 1704.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla první část uvertýru číslo 2a Dvoru Josefa Myslivečka. Hrálo kolegium 1704 pod taktovkou Václava Luxe a dohrálo 5 minut před 8:45. Nyní máme možnost vychutnávat tóny Jana Křtitele Vaňhala. Uslyšíme třetí část jeho koncertu pro kontrabas a orchestr D dur, respektive původně určeného pro kontrabas, ale my se zaposloucháme do úpravy pro trubku. Na tu zahraje Gábor Boldocky a doprovázet jej bude orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou Somidyniese.

0: Klasik Praha.
1: Přestože vystudovala operní zpěv, stala se z ní dirigentka. Má exotické příjmení, i když si vzala Brňáka, a je přesvědčená, že dirigent by měl být co nejvíce vzdělaný. Začala tedy ještě studovat humanitní vědy. Mým dalším hostem je dirigentka, která je nejenom doma v Národním divadle v Praze a na Pozidis.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve Studiu hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
13: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Klasik Praha.
0: Klasik

Slyšeli jsme idylu, část ze skladby The Banks of Green Willow, George Butterworth, a hrála ji Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou Andrew Menzie. Nyní se zaposloucháme do slavného díla Joaquina Rodriga, do jeho madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestr. Desátou část nám zahrají kytaristé Pepe Romero a Angel Romero a doprovázet je bude orchestr Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merinera.

0: Slyšeli jsme ukázku z madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestrem. Desátou část hráli Pepe o Angel Romerovi a také soubor Academy of St. Martin in the Fields. Dirigentem byl Neville Mariner. Za chvíli se zaposloucháte do symfonie číslo 30 mol Camille Saint-Saëns. Třetí větu vám zahraje navrhaný Daniel Rossi a také uslyšíte Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana. A bude to první skladba dnešní dopolední nabídky Ondřeje Fischera. Filip Sichra se loučí a přeje pěkné úterý.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 8 minut po 9. hodině 21. července. Svátek dnes slaví Vítězslav, tak všem Vítězslavům přejeme všechno nejlepší. A od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání teď na frekvenci 98,7 zahájila hudba Camille Saint-Saense. Vyslechli jsme třetí větu z jeho slavné varhanní symfonie, tedy třetí symfonie C-moll tohoto francouzského autora. Na varhany hrál Daniele Rossi, orchestr Národní akademie svaté Cecílie z Říma dirigoval Antonio Papano. A v souvislosti s varhanami ještě také dovolte krátkou pozvánku na festival svatovícké varhanní večery, který teď v létě probíhá už po 15. ve svatovícké katedrále, a umělci z České republiky i ze zahraničí tam hrají každé úterý na místní nové svatovícké varhany. Právě tato Saint-Saensova varhanní symfonie je tam mimochodem zazněla přesně před 14 dny na koncertě 7.7. No a dnes večer v úterý 21.7. můžete ve svatovícké katedrále slyšet kombinaci lesního rohu a varhan. Společně s varhanicí Michaelou Káčerkovou tam vystoupí hornista Ondřej Vrabec a zahrají právě třeba Saint-Saense, ale tedy ne varhanní symfonii, bude to Andante pro lesní roh a varhany. No a rovněž zazní autoři jako třeba Louis Vierne, Peteris Vasks nebo Jaroslav Tůma, to bude dokonce premiéra nového díla tohoto českého varhaníka. No a spousta dalších zajímavých skladeb bude k slyšení dnes večer ve svatovícké katedrále v rámci festivalu svatovícké varhaní večery. Podrobnosti najdete na webových stránkách varhanifestival.cz. A nás teď v našem programu dále čeká pravidelná rubrika Novinka týdne, kde si představíme tentokrát zajímavé nové album s Mozartovými duchovními skladbami.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Dvě zřejmě nejzávažnější a nejpůsobivější duchovní díla Wolfganga Amadea Mozarta, mši C-moll a Requiem D-moll, spojuje skutečnost, že je skladatel ani jedno nedokončil. Requiem D-moll z roku 1791, to je Mozartova poslední skladba, Mozart během komponování zemřel pravděpodobně na infekční chorobu a zhruba od poloviny pak dílo dokončil jeho žák Franz Xaver Ziesmayer. Má se za to, že tuto zádušní mši si u skladatele potýkajícího se tehdy s finančními problémy objednal hrabě jménem Franz von Walsegg, který měl v úmyslu skladbu vydávat za svou vlastní. No a tím druhým Mozartovým jaksi vrcholným duchovním dílem je jeho velká mše C-moll, taktéž nedokončená, kterou skladatel napsal o více než 8 let dříve, tou dobou již působil ve Vídni, ovšem skladba byla premiérována ještě v jeho rodném Salzburku a jeden ze dvou solových sopránových partů, velice virtuózní s velkým rozsahem, plný koloratury, napsal přímo na míru pro svou manželku Konstanz. Tato mše kupodivu postrádá většinu části Credo a také zcela chybí závěrečný díl Agnus Dei, a to z dodnes neúplně jasných důvodů. No a jeden z předních dirigentů současnosti, Janik Nezet-Segan, nově natočil obě tato Mozartova díla pro vydavatelství Deutsche Grammophon na album, které bylo vydáno 26. června. Na nahrávce dirigent spolupracoval s Evropským komorním orchestrem, tedy Chamber Orchestra of Europe, se kterým v minulosti už natočil mimo jiné třeba velice povedené snímky Mozartových oper, takže mají s tímto repertoárem už společné zkušenosti. V případě Requiem si dirigent vybral na nahrávku edici nakladatelství Berenreiter, pro které toto nedokončené Mozartovo dílo zkompletoval německý skladatel a dirigent Michael Ostriga. No a mši C-moll pak Janik Nezet-Segan natočil v edici muzikologa Ulricha Leisingera, který zase působí v Salzburgu. Mozarteu. Tak jako hudební ukázku z tohoto nového zajímavého alba si teď poslechneme úvodní část Kyrie z Mozartovy velké mše C-moll se sborem a sopránovým sólem, diriguje Janik Nezet-Segan.

0: V rubrice Novinka týdne jsme teď vyslechli ukázku z nové nahrávky, která vyšla před celým měsícem u Deutsche Grammophon, kde natočil dirigent Yannick Neze-Cegan, mimo jiné šéf-dirigent Metropolitní opery v New Yorku, díla Wolfganga Amadea Mozarta, jeho dvě vrcholné duchovní a nedokončené skladby, tedy mši C-moll a Requiem D-moll, společně s tělesem Chamber Orchestra of Europe a také vynikajícími solisty, například v této úvodní části Kyrie zemše C-moll Wolfganga Amadea Mozarta se nám jako solistka představila čínská sopranistka jménem Ying Fang. No a více o této nové nahrávce se můžete dočíst i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. Za chvíli nás čeká hudba filmová, pak třeba ještě před 10. hodinou také uslyšíme Schumana, Vivaldiho nebo Martinů a rovněž vás teď pozve kolegyně Martina Klausová k poslechu páteční premiéry dalšího dílu pravidelného pořadu Hudba podle kalendáře.
1: Klasik Praha.
2: Především opery Arlézanka a Adriana Lecouvrère proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmi v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín
6: Ninja Park!
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha teď dozněla filmová hudba, kterou Oscarový filmový skladatel John Barry složil pro americký film Půlnoční kovboj z roku 1969. Snímek, kde hlavní role stvárnili John Voight a Dustin Hoffman. A skladatel v hudbě k tomuto filmu třeba využil i foukací harmoniku, jak jste mohli slyšet v této ukázce. No a pokud máte rádi filmovou hudbu, tak zítra, tedy ve středu, si můžete jako obvykle od 19 hodin naladit pořad Hudba stříbrného plátna, který je tady na Klasik Praha speciálně filmové hudbě věnován. No a Nikola Bojčev tentokrát vybral hudební ukázky z filmů, v nichž účinkovaly herečky jako třeba Catherine Hepburn, Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. No a my budeme pokračovat v našem dopoledním programu teď hudbou zajímavého anglického skladatele 20. století, který se jmenoval Arthur Bliss. Psal i ve 20. století ve velice konzervativním, téměř romantickém stylu. Působil mimo jiné jako dvorní skladatel královny Alžběty II. V 60. a 70. letech a v roce 1970 také pro Mstislava Rostropoviče, legendárního violončelistu, napsal violončelový koncert, který tehdy na premiéře dirigoval Benjamin Britten. Zřejmě to byla významná událost. No a pak tento koncert na několik desítek let upadl v zapomnění. Nově ho loni natočil dirigent Andrew Menzies s královskou Liverpoolskou filharmonií a solistou na violončelo Guyem Johnstonem. Tak jejich nahrávku si teď poslechneme. Ze zmíněného violončelového koncertu Artura Blisse zazní první věta.

Na Klasik Praha jsme teď poslouchali zajímavou první větu z violončelového koncertu anglického skladatele 20. století Artura Blisse. Koncert vznikl v roce 1970 původně pro Mstislava Rostropoviče, no a violončelista Guy Johnston s Liverpoolskou filharmonií a dirigentem Andrewem Menzím tento koncert takto natočili na album, které vyšlo v loňském roce a ze kterého pocházela tato ukázka. Teď opět starší hudba, Vivaldiho houslový koncert Zima, přestože jsme tedy teď uprostřed léta, tak si poslechneme Largo z tohoto Vivaldiho díla, které stejně jako ostatní koncerty z cyklu čtveroročních období skladatel doprovodil také sonetem, který popisuje, co se v hudbě zrovna odehrává. Je to takový raný příklad hudebního programu. No a tato druhá věta Largo z koncertu Zima, tak ta znázorňuje zimní posezení u krbu, zatímco venku prší, protože samozřejmě Vivaldi pocházel z teplých krajů, kde v zimě tedy spíše prší než sněží. No a nám teď toto pohodové posezení u krbu zprostředkuje soubor Europa Galante společně se svým uměleckým vedoucím Fabiem Biondym, který zároveň také bude hrát houslové solo.

Slyšeli jsme hudbu Roberta Schumana, bylo to skerco z autorovy čtvrté symfonie D-moll. Poslouchali jsme nahrávku orchestru Curišské koncertní síně Tonhalle a dirigoval dirigent David Zinman. Tato Schumanova čtvrtá symfonie je dílo, které skladatel významně přepracoval. Johannes Brahms například měl mnohem radši tu původní verzi z roku 1841. Naopak vdova po Robertu Schumanovi, Klára, ta zase preferovala tu verzi přepracovanou. No a my jsme teď poslouchali nahrávku, tedy třetí věty z této symfonie, zhruba 11 minut před 10. hodinou. Za okamžik se rozezní na frekvenci 98,7 neobvyklý solový nástroj, to bude brumle. Pro tento nástroj napsal koncert klasicistní skladatel Johann Georg Albrechtsberger, který byl velkým fanouškem neobvyklých nástrojů. Napsal třeba také solové koncerty pro altový trombon, mandolu a další instrumenty. No a nám jeho hudbu pro brumly a orchestr za chvíli tedy zahraje solista jménem Fritz

0: excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Ladíte Klasik Praha.

Na Klasik Praha teď krátce před 10. hodinou zazněla skladba pro neobvyklý solový nástroj, a sice pro brumly. Byla to první věta z koncertu, který napsal pro brumly a orchestr Johann Georg Albrechtsberger, skladatel klasicistního období, jeden z Beethovenových i Reichových učitelů, přítel Haydna a Mozarta, který si v neobvyklých nástrojích přímo liboval. Například pro brumly napsal solových koncertů dokonce hned 7. Toto byl ten nejznámější z nich. No a solo hrál Fritz Mayer za doprovodu Mnichovského komorního orchestru. Teď následuje hudba Bohuslava Martinů z jeho 7 arabesek rytmických etid pro violončelo a klavír. Uslyšíme čtvrtou část v podání českých hudebníků. Zahrají nám Michal Kaňka a Jaromír Klepák.

Známe skerco z Mendelssohnovy scénické hudby k Shakespeareově hře Sen noci svatojánské zaznělo teď na rádiu Klasik Praha v této úpravě pro flétnu a orchestr. Solo hrál legendární severoirský flétnista James Galway a doprovázelo ho těleso National Philharmonic Orchestra. Když už hovořím o Shakespeareových hrách, tak ještě zmíním, že aktuálně samozřejmě probíhá tradiční festival letní Shakespeareovské slavnosti, který tedy probíhá letos nejen v Praze, ale také v Brně, Ostravě a v Bratislavě. Teď máme 21. července, takže aktuálně si můžete tady v Praze na Pražský hrad zajít na komedii Jak se vám líbí. V Brně se teď hraje Otelo, v Ostravě Marná lásky snaha a v Bratislavě komedie Omylů. Více informací najdete na webových stránkách shakespeare.cz. No a my pokračujeme teď hudbou Claude Debussyho, francouzského impresionisty, který svou takzvanou první rapsodii pro klarinet napsal původně jako skladbu pro zkoušky studentů na pařížské konzervatoři. Byla tedy původně určena pro klarinet a klavír a první rapsodie se jmenuje proto, že autor zamýšlel napsat ještě další rapsodii se solovým saxofonem. Tu však už nikdy nedokončil. My uslyšíme tedy Debussyho klarinetovou rapsodii ve verzi s orchestrem a bude to nahrávka, kterou natočila klarinetistka Anna Paulová se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Braunerem.

Slyšeli jsme Debussyho první klarinetovou rapsodii ve verzi tedy pro klarinet a orchestr z nahrávky Anny Paulové Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Tomáše Braunera. Dále teď hudba France Lista, virtuos Daniel Trifonov nám zahraje jednu z 12 slavných transcendentálních etid tohoto skladatele, které ve své době překračovaly běžné technické možnosti. Pak nás čeká dále v nejbližších minutách našeho vysílání třeba ještě filmová hudba v podání houslisty Renauda Capisona, také Handel, Puccini, Mozart a mnoho dalšího už brzy tady na frekvenci 98,7.

Na Rádiu Klasik Praha 19 minut po desáté dozněla teď tato svižná druhá etida z cyklu 12 transcendentálních etid Franze Lista. Na piano hrál Daniil Trifonov. Posloucháte Rádio Klasik Praha, ke klavírní hudbě se určitě v průběhu našeho dnešního vysílání ještě vrátíme. Třeba kolem 10:45 nám zahraje pianista Víkingur Olafsson. No a teď pokračujeme v programu hudbou filmového skladatele jménem Maurice Jarre. Bude to hudba, kterou tento autor napsal pro výpravný velkofilm Lorenz z Arábie z roku 1962 a tuto melodii si vybral mezi jinými houslista Renaud Capison na své album vydané předloni, věnované francouzské filmové hudbě, které natočil s orchestrem Les Siècles.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 50,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď o 10:30 vyslechli barokní hudbu z pera Georga Friedricha Händla. Byla to uvertýra z jeho opery Atalanta a na nahrávce, kterou jsme teď slyšeli, nám hrál soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka, přičemž sola na trubku se zhostila známá trumpetistka Alison Bolsom. Teď uslyšíme temperamentní mazurek z pera Antonína Dvořáka pro housle a orchestr. Je to skladba, kterou Dvořák napsal původně pro slavného houslového virtuóza Pabla de Sarasateho a na této nahrávce bude solistou Jan Pospíchal za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie.

Je 7 minut po půl jedenácté, toto byl Mazurek z pera Antonína Dvořáka, virtuózní houslová skladba, kterou Dvořák věnoval legendárnímu houslistovi Pablovi de Sarasate. No a na této nahrávce jsme slyšeli české interprety, solo hrál Jan Pospíchal a doprovázela ho jeho česká komorní harmonie z Českých Budějovic pod taktovkou Stanislava Vavřínka. Teď jedna slavná, ačkoliv tklivá operní árie, je to árie malíře Cavaradossiho ze třetího dějství Pucciniho opery Tosca, jmenuje se El Luce van le Stelle a nám ji teď expresivním způsobem zaspívá tenorista Rolando Villazón, doprovázený orchestrem Mnichovského rozhlasu.

Tenorista Rolando Villazón zpíval spolu s orchestrem Mnichovského rozhlasu teď tuto slavnou Cavaradossiho árii ze třetího dějství Pučiného opery Tosca, árii s názvem E Lučevan Lestele. Tosca je samozřejmě stálicí většiny operních domů na světě. Tady v Praze do Státní opery si na Tosku pak v nadcházející sezóně zase budete moci zajít v listopadu. Bude se hrát 4., 6., 13. nebo 19. 11. v těch nejbližších termínech. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním vysílání Mozartem. Menuet z 29. symfonie A dur nám zahraje Amsterdamský barokní orchestr.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevyho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam bude.
11: Přestaň! Štíhá mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov. Nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
17: Klasik Praha.
18: Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha 10 minut před 11. teď dozněly jemné nářky ve francouzském originále Le Tendre Plant. Skladba Jeana Philippa Rameaua, barokního autora, původně určená pro čembalo, ale zde nám tedy tuto skladbu na moderní piano zahrál krásně barevným způsobem islandský pianista Víkingur Olafsson. Dalším autorem, jehož hudbu si poslechneme, bude dánský romantický skladatel Niels Wilhelm Gade. Byl to žák Felixe Mendelssohna, který pak po jeho smrti převzal místo šéfdirigenta orchestru Gewandhausu. No a my od tohoto dánského skladatele teď uslyšíme první větu z jeho třetí symfonie. Bude nám hrát orchestr Collegium Musicum Kodaň pod taktovkou dirigenta Michaela Schönwandta.

0: Je minuta a půl před 11. a toto byla hudba dánského romantického skladatele Nielse Wilhelma Gádeho. Poslouchali jsme první část jeho třetí symfonie Amol. Hráli nám také dánští interpreti soubor Collegium Musicum Kodaň pod taktovkou Michaela Schönwandta. Za chvíli bude následovat Smetanova hudba, milostný duet z druhého dějství opery Dalibor, který se jmenuje O nevýslovné štěstí lásky a který si vybral mezi jinými Smetanovými skladbami tenorista Pavel Černoch na své předloni vydané debutové album věnované právě tedy smetanovským ariím a duetům. Tento duet z opery Dalibor nám pěvec zaspívá společně se sopranistkou Mariou Porubčinovou a Českou filharmonií. No a kromě toho pak ještě dále v příští hodině našeho dopoledního programu zazní nejen filmová hudba, ale třeba také Šostakovič, Grieg, Respighi, Tartini nebo Debussy a skvělí interpreti, mezi nimiž nebude chybět třeba Borodinovo kvarteto, houslistka Nadia Cvínr, Bamberští symfonikové a celá řada dalších. Tak to vše zazní už brzy tady na frekvenci 98,7.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je 8 minut po 11. a toto byl milostný duet O nevýslovné štěstí lásky z druhého dějství Smetanovy opery Dalibor. Pavel Černoch, tenorista, a Maria Porubčinová, sopranistka, zpívali tento duet za doprovodu České filharmonie a pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila. Teď jsou tady symfonické tance Edvarda Grieg'a, jsou celkem 4 v opusu 64, no a ten třetí z nich, Allegro Giocoso, nám teď zahraje orchestr ze Severního Irska, Ulsterský orchestr pod taktovkou dirigenta Vernona Handleyho.

Na základě norských lidových melodií stvořil Edvard Hagerup Grieg svůj cyklus 4 symfonických tanců a ten třetí z nich, Allegro Giocoso, nám teď zahrál Ulsterský orchestr ze Severního Irska pod vedením dirigenta Vernona Hendleyho. Pokračovat budeme filmovou hudbou Alexandra Despláta, což je známý filmový skladatel, oceněný i Oscarem, a my uslyšíme téma, které Despla složil pro film s názvem Dívka s perlou z roku 2003. Bude to nahrávka orchestru Filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V polské vesnici Luslavice se nachází prestižní mezinárodní hudební instituce Evropské centrum hudby Křištofa Pendereckého. Jaká je její historie a co je hlavní náplní činnosti tohoto centra, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme teď menuet z jedné z Haydnových symfonií, konkrétně symfonie číslo 94 G-dur, které se přezdívá s úderem kotlů nebo též s překvapením kvůli nečekanému fortissimo akordu ve druhé větě této symfonie. Ovšem my jsme teď poslouchali větu třetí, a to v podání Pražského komorního orchestru. Dále nám zahraje Bamberský symfonický orchestr pod taktovkou Jakuba Hruši, jejich šéfdirigenta, hudbu zajímavého skladatele jménem Hans Roth. To byl rakouský skladatel, který zemřel ve věku pouhých 25 let, ovšem byl přítelem Gustava Mahlera a významně ovlivnil pak Mahlerův pohled na symfonii, a to svým vrcholným dílem, svou jedinou symfonií číslo 1 E-dur, ze které nám teď bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hruši zahrají první větu. Je to jejich nahrávka vydaná v roce 2022, která získala i celou řadu ocenění, včetně International Classical Music Award nebo Opus Classic.
1: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače Rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

6 minut po půl 12. zazněla teď hudba Hanse Rotha na rádiu Klasik Praha. Tento zajímavý rakouský skladatel byl Mahlerovým spolužákem a významně inspiroval Mahlerovu symfonickou hudbu, zejména Mahlerovu první symfonii přezdívanou Titán. No a toto byla tedy ukázka z jediné symfonie Hanse Rotha, z jeho symfonie E-dur. Jejíž první větu nám zahráli bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hruši. Ukázka z jejich oceňovaného alba vydaného v roce 2022. Dále tu máme Šostakovičovu komorní hudbu. Členové Borodinova kvarteta nám zahrají druhou část z Šostakovičova tria číslo 2, opus 67. Pak ještě před 12. hodinou třeba také Tartini, Debussy nebo Respighi. To jsou autoři, jejichž hudbu si poslechneme tady na rádiu Klasik Praha ještě tedy před polednem dnes v úterý 21. července.

Tak to byla hravá komorní hudba Dmitrije Šostakoviče Allegro con Brio z klavírního tria číslo 2 v podání členů Borodinova kvarteta. Následuje teď hudba Ottorina Respighiho, tento italský skladatel, někdy řazený k impresionistům, napsal pro komorní orchestr takzvaný Botticelliovský triptych, inspirovaný tedy, jak už asi název napovídá, malbami renesančního malíře Alessandra Botticelliho. Toto konkrétně je třetí část triptychů, která je inspirována slavným obrazem Zrození Venuše a bude nám hrát Pražský komorní orchestr.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz. Profi voda, s tou se
4: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
6: Tohle je Klasik Praha.

Na Klasik Praha zazněla teď hudba Giuseppa Tartiniho, konkrétně třetí část houslového koncertu H-moll tohoto barokního skladatele. Poslouchali jsme nahrávku, kde solo na housle hrála Nadia Cvínr a doprovázel ji soubor The English Concert. Pokud máte rádi barokní houslové koncerty, tak zmíním, že v rámci festivalu Letní slavnosti staré hudby, který je teď v plném proudu, můžete navštívit například 24.7., tedy už za pár dní, v kostele svatých Šimona a Judy, koncert nazvaný Violino Virtuoso, kde zahraje španělská hráčka na barokní housle jménem Miriam Hontana a zahraje houslové koncerty například od Corelliho, právě Giuseppa Tartiniho a dalších autorů barokního období. Více informací najdete na webových stránkách festivalu letníslavnosti.cz a před 12. hodinou teď ještě uslyšíme hudbu Clauda Debussyho. Bude to krásné preludium z jeho kantáty nazvané La Damoiselle Élue, což by se dalo přeložit jako vyvolená slečna. No a tuto hudbu uslyšíme v klavírní úpravě v podání islandského pianisty Víkingura Olafsona, který už také v našem dnešním dopoledním vysílání jednou hrál, to byla Ramova hudba. A teď tedy tohoto islandského hráče uslyšíme hrát také hudbu Clauda Debussyho.

0: Tak to byla nádherná hudba francouzského impresionisty Claude Debussyho. Poslouchali jsme preludium z jeho kantáty nazvané La Damoiselle Élue, což je dílo, které napsal Claude Debussy v roce 1888 na text anglického básníka Rossettiho. No a nám teď klavírní úpravu, tedy předehry k tomuto Debussyho dílu, zahrál islandský klavírní virtuos Víkingur Olafsson, hráč proslulý po celém světě, tedy především svým hlubokým hudebním výrazem a barevnou interpretací. No a byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu. Ten odpolední bude už za chvíli pokračovat hudbou Johanna Strause. Uslyšíte orchestrální valčík nazvaný Povídky z vídeňského lesa, kde Johann Strauss mimo jiné využil také zvláštní lidový nástroj, a sice citeru. Budou nám hrát šikákští symfonikové. A pak třeba také hudba Vítězslava Nováka, Friderika Chopina, France Lista a samozřejmě i vynikající interpreti jako třeba dirigent Leopold Stokowski, Los Angeleská filharmonie, sopranistka Edita Gruberová a celá řada dalších. To vše uslyšíte tady na Rádiu Klasik Praha už v nejbližší hodině dnešního odpoledního programu, kterým vás bude provázet až do dnešní 19. hodiny kolega Ivan Dlask. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké úterý třeba ve společnosti našeho vysílání a budu se těšit brzy opět naslyšenou tady na Rádiu Klasik Praha na frekvenci 98,7.
1: Máte naladěno Rádio Klasik Praha.

Začátek odpoledního programu na Rádiu Klasik Praha teď přinesly povídky z vídeňského lesa Johanna Strause. Chicagský symfonický orchestr řídil Daniel Barenboim. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Lask, váš průvodce až do 19. hodiny dnešními pořady na našem rádiu a především samozřejmě pro vás speciálně vybranou skvělou hudbou. My budeme za chviličku pokračovat slováckou svitou. Vítězslava Nováka uslyšíme část Mezi dětmi a v této hodině si poslechneme třeba taky vynikající Chopinův koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll. Tak ještě jednou příjemné odpoledne.

Na začátku hodiny jsme byli ve Vídni a teď zase mezi dětmi ve slovácké svitě Vítězslava Nováka. Státní filharmonii Brno řídil Karel Šejna. A v našem programu teď budeme pokračovat nejenom taky pozvánkou na čtvrtek na 23. července na pořad z archivu osobností, ale ještě předtím taky téma z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. Z části, nebo z příspěvek s názvem Santa Barbara. Napsali Jan Valta a Adam Sporka.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům, ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov. Nejrychlejší cesta k novému vozu. Auto Jarov.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Dva umělci teď hráli na rádiu Klasik Praha, fletista Wilbert Hazelzet a čembalista Ton Koopman. A zaznělo Vivace, sonáty pro flétnu a basso continuo Hendrika Fokinga. A já vám ještě řeknu, co vás čeká v programu dnešního koncertu bez smokingu, a to ve 20 hodin. Dnes večer se budete moci možnost obdivovat výkonu Josepha Calleyho, kterého bude doprovázet BBC Concert Orchestra řízený Stevenem Mercuriem, a budou v tomto večerním koncertu znít známé písně a taky árie z oper, třeba z opery Carmen. Ale teď už se rozezní slíbený koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F moll Friderika Chopina, a to první věta Maestoso.

Maestoso koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F moll zahrála od Friedricha Chopina Elizabeth Leonskaya a Česká filharmonie. Tu řídil Vladimír Aškenázy. Teď zavzpomínáme na pěvecké umění sopranistky Edity Gruberové, a to v opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Editu Gruberovou doprovodil orchestr Curišské opery, který řídil Nikolaus Arnoncourt. V árii Královny noci ze druhého jednání opery Kouzelná flétna.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Podle Danteho slavné božské komedie vytvořil hudební skladatel britský Thomas Ades dílo Dante jako balet a my jsme slyšeli z části Očistce teď pozemský ráj. Los Angeleskou filharmonii řídil Gustavo Dudamel. A je tu závěrečná skladba této hodiny. Uherská rapsodie číslo 2 Franze Lista.

0: A tak se uzavírá první odpolední hodina vysílání Rádia Klasik Praha slavnou uherskou rapsodií číslo 2 Ference Lista. RCA Victor Symphony Orchestra řídil Leopold Stokowski. A teď budou na řadě samozřejmě zprávy, protože se blíží 13. hodina a je úterý 21. července.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Při rekonstrukci v archivu bezpečnostních složek v Praze byly dnes dopoledne nalezeny neznámé látky. Prozkoumali je chemici i policejní pyrotechnik. Na Branickém náměstí se nachází oddělení archivních fondů, operativních svazků a vyšetřovacích spisů, tedy takzvané první oddělení. Chemici ve spolupráci s pyrotechnikem látky ohledali a zajistili. Po dobu zásahu záchranných složek byla doprava v Branické ulici řízena kyvadlově. V Nikaragui už nikdy se nebudou konat volby. Oznámil to v neděli tamní prezident Daniel Ortega, jenž v zemi vládne od roku 2007. Učinil tak u příležitosti výročí sandinistické revoluce, v níž v roce 1979 nynější prezident pomohl svrhnout Spojenými státy podporovaného diktátora Anastázia Somozu. Ortegovo současné funkční období mělo skončit příštím roce. Jazzovým hvězdám patří park na brněnském Moravském náměstí, kde se koná festival Bohemia Jazz Fest. Návštěvníky čekají koncerty zahraničních i tuzemských interpretů zdarma. Festival založil v roce 2005 Rudy Linka. Každoročně láká na česká a moravská náměstí tisíce diváků. Letošní pořadí 21. ročník zavítal do Prahy, Plzně, Prachatic, Hluboké nad Vltavou i Brna, kde se akce pravidelně koná od roku 2010. A ještě počasí dnes odpoledne převážně oblačno, večer místy polojasno, přehánky jen velmi ojediněle a nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Další operní dílo, přesně řečeno ukázka z něho, zaznělo na rádiu Klasik Praha a byla to árie ze druhého dějství opery Carmen George Bizeta. Zpíval vám Piotr Bečala. Za doprovodu orchestru Národního divadla v Lyonu řídil Alain Antinoliu. Co se týče dalších děl této hodiny, tak bude znít dvakrát symfonická tvorba. Jednak to bude symfonie D mol Juana Chrysostoma de Arriagy a už teď v následujících minutách takzvaná skotská symfonie číslo 3 a mol Felixe Mendelssohna Bartoliho a čtvrtá věta tohoto díla.

Chamber Orchestra of Europe, který řídil Jany Kneze Segan, přispěl do našeho vysílání čtvrtou větou. Symfonie číslo 3 a mol, tedy takzvanou skotskou symfonií Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Když byla v minulém období ve studiu Rádia Klasik Praha právě v mém pořadu hostem violistka, která se ukrývá taky za pořadatelstvím violové soutěže Oskara Nedbala, tedy Kristýna Fialová, tak jsme mluvili taky o tom, že opravdu se hlásí rekordní počet lidí z celého světa do tohoto festivalu. No a žel, není tam málo Čechů, dokonce snad v minulém ročníku nebyl žádný. Jak to bude letos, to se můžete dočíst na našich webových stránkách. Jenom k tomu ještě doplním, že Mezinárodní porota teď už vybrala 16 semifinalistů, kteří se na přelomu října a listopadu představí v živých kolech v Praze. A před námi už je teď menuet ze svity G-dur pro flétnu z vodní hudby Georga Friedricha Händla. The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra řídí Christopher Hogwood.

0: Klasik Praha.
1: Přestože vystudovala operní zpěv, stala se z ní dirigentka. Má exotické příjmení, i když si vzala Brňáka, a je přesvědčená, že dirigent by měl být co nejvíce vzdělaný. Začala tedy ještě studovat humanitní vědy. Mým dalším hostem je dirigentka, která je nejenom doma v Národním divadle v Praze a na Pozidis.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Klasik Praha.

V jiné úpravě jste teď slyšeli známý šavlový tanec z baletu Ugajané Arama Chačaturiana, který zahráli na housle Nemanja Radulovič, na klavír Lor Favrkán, na cymbál Ludovít Kováč a na perkuse Nicolas Montazo. Juan Crisóstomo de Arriaga byl španělský skladatel, který se ale dožil velmi krátkého věku. On se podílel na celé řadě skladeb, které napsal během toho svého krátkého života. Žil v letech 1806 až 1826, takže zemřel v pouhých 20 letech, napsal řadu skladeb a mezi nimi také jednu symfonii. A tu si teď poslechneme, tedy část Andante, symfonie de mol Juana Crisóstoma de Arriagy. Hraje skotský komorní orchestr, který řídí Charles Mackerras.

V našem vysílání jsme teď uvedli Allegro agitato koncertu F-dur pro klavír a orchestr George Gershwina. A u klavíru byl Peter Donahue. Spolu s ním hrál City of Birmingham symphony orchestra, který řídil Simon Rattle. Další částí našeho programu je jedno z mnoha Stabat Mater. Tohle patří Giovannimu Battistovi Pergolesimu. A my si poslechneme první část tohoto díla Stabat Mater Dolorosa.

0: V první části Stabat Mater Giovanniho Battisty Pergolesio účinkovali sopranistka Gemma Bertagnoli a kontraaltistka Sara Mignardo. Hrálo taky Concerto Italiano a řídil Rinaldo Alessandrini.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená smažák. Říkaj!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Později už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tato Féria pocházela ze španělské rapsodie Maurice Ravela. Vídeňské filharmoniky řídil Lorin Mázel. Možná si někteří z vás vzpomenete na těleso, které bylo složeno jenom samých violončel, samozřejmě, bude tomu taky v našem případě. Byl to soubor, který byl založen už před mnoha a mnoha lety, ale ten, který my teď uslyšíme, vznikl v roce 2022 se třemi původními členy toho úspěšného kvartetu Prague Cello Quartet. Teď se jmenují Cello Republic a my si v jejich provedení poslechneme úpravu pro čtyři violončela svity Jaroslava Ješka.

0: Teď před 14. hodinou představím taky jednotlivé členy Cello Republic. Jsou jimi Petr Špaček, Ivo Vokáč, Jan Zemen a Matěj Štěpánek. A tak skončila úprava pro čtyři violončela písně Svítá Jaroslava Ježka, připravil aranžér Jiří Kabát. Jak jsem říkal, teď už je po 14. hodině a program Rádia Klasik Praha už pokračuje za chvíli dál.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Sešli se dva slavní klavíristé, tedy Bertrand Chamaillou a Live Uwe Antnes, a společně natočili Allegro Vivace, fantazie pro čtyřruční klavír F-moll France Schuberta. My máme samozřejmě v našem archivu různé nahrávky. Vy posloucháte především ty starší, ale máme teď pro vás jednu novinku.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Dvě zřejmě nejzávažnější a nejpůsobivější duchovní díla Wolfganga Amadea Mozarta, mši C-moll a Requiem D-moll, spojuje skutečnost, že je skladatel nedokončil. Requiem D-moll z roku 1791 je jeho poslední skladbou. Mozart během zkomponování zemřel, pravděpodobně na infekční chorobu, a zhruba od poloviny pak dílo dokončil jeho žák Franz Xaver Sismayer. Má se za to, že zádušní mši si u skladatele potýkajícího se s finančními problémy objednal hrabě Franz von Walsegg, který měl v úmyslu vydávat za svou vlastní. Velkou mši C-moll, taktéž nedokončenou, napsal Mozart o více než 8 let dříve. Tou dobou již působil ve Vídni, ovšem skladba byla roku 1783 premiérována v jeho rodném Salzburku. Jeden ze dvou solových sopránových partů, virtuózní a plný koloratury, napsal na míru pro svou manželku Konstanz. Mše ku podivu postrádá většinu části krédo a zcela chybí také závěrečný díl Agnus Dei, a to z dodnes nejasných důvodů. Jeden z předních dirigentů současnosti, Jany Kneze Segan, nově natočil obě tato díla pro vydavatelství Deutsche Grammophon a na albu vydaném 26. června. Na nahrávce spolupracoval s Evropským komorním orchestrem, se kterým v minulosti natočil mimo jiné i povedené snímky Mozartových oper. V případě Requiem si vybral edici nakladatelství Barnreiter, pro které nedokončené dílo zkompletoval německý skladatel a dirigent Michael Ostriga. Mši C-moll pak dirigent natočil v edici muzikologa Ulricha Leisingera, působícího v salzburském Mozarteu. No a jako hudební ukázku si teď už tohoto nového alba poslechneme úvodní část Kyrie z Mozartovy Velké mši C-moll.

Dozněla ukázka z nového alba, kterou představujeme jako novinku tohoto týdne, tedy úvodní část Kyrie z Mozartovy Velké mši C-moll a spolu s Requiem D-moll jsou tyto dvě skladby právě na této novince. Týdne a víc informací si přečtete na našich webových stránkách. Teď tady bude hudba zase jiného autora, a to Josefa Haydna. Ke klavíru usedne Leif Uwe Andsnes, aby řídil taky sám norský komorní orchestr ve finále koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 F-dur Josefa Haydna.

0: Klasik Praha.
1: Další švédský stůl nabízí k ochutnání violončelové koncerty a sonáty Antonia Vivaldiho, které natočil Christoph Kohn společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Píseň indického kupce z opery Sadko byla upravena pro hoboj a orchestr a právě tak dílo Nikolaje Rimského-Korsakova teď zahrála Česká komorní filharmonie, kterou řídil Klaus Linkl. Ta následující píseň se jmenuje Abulker. Tedy ta následující píseň, promiňte, se jmenuje Žtém. Tak to samozřejmě víte. Víme všichni, co to znamená. A napsali právě Isabel Abulker a natočili společně mladá francouzská sopranistka Julie Rose a klavíristka Susan Manoff.

Žetem byla v tomto případě humorná skladba, píseň od soudobé francouzské skladatelky Isabelle Abulker, no a zpívala vám Žili Rosé a na klavír hrála Susan Manoff. Teď se setkáme u hradní brány, neboť tak zní první část díla Jeana Sibelia, Pelléas a Melisande a zahrají vám berlínští filharmonikové, které bude řídit Herbert von Karajan.

Alexandr Katarino a slovenský komorní orchestr, který vedl Bohdan Varchal, zahráli Allegro assai koncertu F-dur pro čembalo a smyčcový orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha. A teď navštívíme kouzelnou zahradu společně s PKF Prague Philharmonia, a to ve svitě má matka Husa Morise Ravela.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Tohle je Klasik Praha.

A zase jsme poslouchali jednou kantátu, to byla árie z kantáty s názvem Ači Galateo e Polifemo od Georga Friedricha Händla, zpíval basista Luigi de Donato a hrál soubor Collegium 1704, vedený Václavem Luxem. A na závěr jedna symfonie s podtitulem Polska je od Petra Iliče Čajkovského. Poslechneme si skerco z tohoto díla.

0: Českou filharmonii řídil její šéf Semjon Byčkov a skončilo skerco. Symfonie číslo 3 D-dur polské Petra Iljiče Čajkovského. Je minuta po 15. hodině a vy posloucháte svoje oblíbené rádio. Za chvíli s hudbou Leonarda Bernsteina.
1: Ladíte Klasik Praha.

Třetí část tohoto Bernsteinova díla se jmenuje Riffs for Everyone. Je to z díla Prelude, Fugue and Riffs pro klarinet a jazzový soubor. Alessandro Carbonaro tedy na klarinet a jazzový soubor, ale teď už hudba Karla Marii von Webera. Tou skladbou bude Andante a Uherské Rondo pro fagot a orchestr.

Neville Marriner řídil Academy of St. Martin in the Fields, na fakot hrál Klaus Thunemann a bylo to andante a uherské rondo pro fagot a orchestr Karla Marie von Webera. Na rádiu Klasik Praha se taky často vracíme k filmové hudbě a ta následující ukázka je hudbou z filmu Teorie všeho, napsal ji Johan Johansson.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Představí ukázky své tvorby i svůj pohled na současnou hudbu a jako vystudovaný lingvista se také zamyslí, jestli lze hudbu považovat za jazyk. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 21. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

William Forman hrál na trubku, symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídil Vladimír Válek. Rondo Allegro koncertu pro trubku a orchestr S-dur bylo od Johana Nepomuka Humla. Už jste byli někdy na Jindřišské věži? Možná ano, ale pokud jste tam byli před delší dobou, tak na vás tam možná čeká po nějaké době překvapení. Jindřišská věž v Praze je totiž věž ve věži. Je to světový unikát. Jindřišská věž byla původně od roku 1475 dřevěnou zvonicí, kamenná pak je od roku 1599. Jindřišská věž byla postupně osazena 10 zvony, zachoval se ale jenom jediný nejstarší zvon Maria z roku 1518 o hmotnosti 723 kg a průměru 101 cm. Rekonstrukce samotné věže byla prováděna s ohledem na požadavky památkové ochrany a uskutečněna dle návrhu architekta Vrzala. Vznikla tak jedinečná vestavba právě věže do věže. Železobetonová samonosná konstrukce se původního zdiva nosně nijak nedotýká. V současnosti je to jediná historická věž ve střední Evropě, která umožňuje mnohoúčelové zpřístupnění veřejnosti. Třeba v 10. patře je překrásná, dosud neznámá vyhlídka na panoráma Prahy. Toto patro tvoří taky původní dřevěný krov z roku 1879. Jsou tu i dvě stálé expozice. Podsta Jindřišské věži v 6. patře a Muzeum pražských věží ve 4. patře. V prostorách galerie ve 3. patře se během roku obměňují výstavy obrazů, fotografií, modelů a tak dále. A poslední informace, věž je vysoká 65,7 metru. A teď se bude na rádiu Klasik Praha zase zpívat a uslyšíme hlas Placida Dominga. Doprovodí ho London Symphony Orchestra s dirigentem Erichem Lansdorfem. A je tady Celeste Aida z opery Aida Giuseppe Verdiho.

A v této hodině zase nechyběla česká hudba, rondo pro violončelo a orchestr G-moll Antonína Dvořáka. Premiéra byla v Bazileji 16. prosince roku 1894. Tak a tady u nás na rádiu Klasik Praha tohleto dílo teď zahrál violončelista Jan Pálinček s jeho českou komorní filharmonií, kterou řídil Ondřej Kukal. Symfonická tvorba France Schuberta je zastoupena několika díly a teď to bude Allegro vivace, symfonie číslo 5 B-dur.

0: Allegro vyváčil symfonie číslo 5 B-dur France Schuberta, hrál orchestr Sinfonia Varsovia a řídil Volker Schmidt Gerstenbach.
1: roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
14: Jsme Klasik Praha.

příjemnou hudbou utíká odpolední vysílání velmi rychle, mi dáste jistě za pravdu, tak snad se vám líbila i část této symfonie na náměty Ovidiových proměn, tedy konkrétně symfonie číslo 4 F-dur Karla Dieterse von Dietersdorf s názvem Zachránění Andromedy Perzem. Pražský komorní orchestr řídil Bohumil Gregor. A poslední skladbou tohoto programu je dílo Vítězslava Nováka, ukázka z Malé svity Exoticon.

0: Pomalu končí z Malé svity Exotikon Vítězslava Nováka část In Primavera. Na klavír hrál Martin Voltíšek. A protože už je po 16. hodině, vstupujeme zase do další etapy vysílání našeho rádia, které se vám teď ohlásí znělkou a pak symfonickou tvorbou Sergeje Rachmaninova.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Allegro ze symfonie číslo 3 a mol Sergeje Rachmaninova zahrál londýnský symfonický orchestr, který řídil Neeme Järvi. V této hodině si poslechneme třeba i hudbu Georga Friedricha Händla, či Wolfganga Amadea Mozarta, nebo symfonickou tvorbu Johannesa Brahmse, ale taky čistě tvorbu klavírní. A teď je tu píseň. Píseň, která je neapolskou lidovou a jmenuje se Non discordar di me.

Píseň nápolskou lidovou Non-Discorda Dime zpívá řada pěvců na svých koncertech jako přídavek. Tentokrát to byl Juan Diego Flores. A my se teď budeme věnovat české hudbě v této hodině na rádiu Klasik Praha. A to bude hudba Leoše Janáčka. I když tu následující skladbu aranžoval Jiří Bárta pro violončelo a pro klavír, tam bude hrát Terezie Fialová, takže v této úpravě teď uslyšíme třetí větu Allegretto sonáty pro housle a klavír Leoše Janáčka.

0: Klasik Praha.
1: Především opery Arlézanka a Adriana Lecouvreur proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmy v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Ladíte Klasik Praha.

Z dramatické kantáty Ači Galatea e Polifemo byla tato lirická árie, kterou zpíval právě Kyklop Polifem. V celé řadě barokních oper tenhle námět Achis a Galatea zpracován. Tady v tomto případě zpíval basbaritonista Laurent Nauri a hrál orchestr Le Concert d'Astrée, řídila Emmanuel Haim. Tak řeknu teď, jaké bude počasí zítřejší den, ona i noc, teda bude už chladnější. Teď už jsme si na to trošku poslední dobou zvykli. V noci budou teploty mezi 11 až 9 stupni a na okrajích města dokonce jenom kolem plus 7. Bude polojasná obloha, kránu se většinou vyjasní. Zítra přes den by mělo pršet nebo být přeháňka jenom velmi ojedinělé a zřídka. Jinak bude jasno. A nejvyšší teploty zítra 22 až 24 stupňů Celsia. A na tuto informaci navazuje teď opět hudba, tentokrát z pera Wolfganga Amadea Mozarta, ale kdo jeho serenády C-moll prodechy zahraje Filharmonia Octet.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Samozřejmě, že interpretace Ave Maria, známého díla Johanna Sebastiana Bacha a Charlese Gounoda, je taky různá. Dnes to bylo pro housle a klavír. A zahráli Anne-Sophie Mutter na housle a Lambert Orkis na klavír. Do konce hodiny nám zbývá ještě jednak symfonická tvorba, za chviličku pak e-moll koncert pro violončelo a orchestr Edwarda Elgara a klavírní skladba Ludvíka van Beethovena. Takže pojďme na to postupně. Teď je připraven orchestr Révolutionnaire et Romantique, bude řídit John Elliot Gardiner a zazní třetí věta Allegro giocoso, symfonie číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák.
6: Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Jsme Klasik Praha.

Julian Lloyd Webber hrál na violončelo spolu s Royal Philharmonic Orchestra London, řídil Yehudi Menuhin část Adagio, koncertu e-moll pro violončelo a orchestr Edwarda Elgara. No a na závěr této hodiny si poslechneme ještě klavíristu Melvina Tana, který hraje jednu ze šesti bagatel Ludvíka van Beethovena.

0: Poslouchali jsme vystoupení klavíristy Melvina Tanna, který hrál čtvrtou ze šesti bagatel Ludvíka van Beethovena. Teď už je 1,5 minuty po 17. hodině 21. července.
1: Ladíte Klasik Praha.

Houslového partu se ujal Itzhak Perlman, New Philharmonia Orchestra řídil Jesús López Kobuša. Skončila druhá část koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D mol Maxe Brucha. Uslyšíme i tanec blažených duší Kristofa Willibalda Brucha nebo Bachovu hudbu jeho Braniborský koncert číslo 1 F dur. Taky se seznámíme s dílem, ale to znáte asi, Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartoliho a budeme taky zpívat na rádiu Klasik Praha. A to hned teď, když přichází Juan Diego Flores.

Ukázku z opery Marie, dcera pluku, Gaetana Donizettiho zaspíval Juan Diego Flores a spolučinkovali korde de la Generalitat Valenciana a orchestra de la Comunitat Valenciana řídil Daniel Oren. A teď se přeneseme do podsvětí. Tam se totiž odehrává tanec blažených duší opery Orfeus a Euridika Christofa Willibalda Glucka. Hraje Salzburg Consort.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Muzika Antiqua Kellnera je na svých nahrávkách na originální nástroje, vede Reinhard Gebel toho seskupení, Allegro braniborského koncertu číslo 1 F-dur bylo z pera Johanna Sebastiana Bacha, samozřejmě. No a my se dál budeme věnovat té následující pozvánce právě staré hudbě, protože soubor Muzika Flora uvede 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze nové scénické nastudování mimořádného díla Jana Lismase Zelenky Sub ola pacis et palma vetudis. Jde o monumentální barokní hudební alegorii, která zazněla poprvé v roce 1723 v pražském Klementínu při příležitosti korunovace císaře Karla VI. Českým králem. No a dílo s celým názvem, tedy Sub olea pacis et palma virtutis conspicua orbi regia bohemie korona, je slavnostním dramatem o svatém Václavovi. Výsledkem je dílo, které není jen koncertní skladbou, ale skutečným divadlem symbolů, alegorií a historických odkazů. Nové nastudování právě souboru Muzika Flora připomíná nejen Zelenkovu hudební genialitu, ale také šíři barokního divadla. Tolik tedy naše pozvánka, vstupenky jsou v prodeji v síti Go Out a představení se konají 29. ve středu a 30. ve čtvrtek července, vždycky 19 hodin 30 minut ve studiu Hrdinů, Dukelských Hrdinů 7, Praha 7.

Z díla Camille Saint-Saense Karneval zvířat jsme vybrali část Želvy, tohle to pomalou, část Marta Archery, žrála na klavír, a Orchestra della Accademia Nazionale di Santa Cecilia řídil Antonio Papano. A tu následující skladbu bych nemusel vůbec představovat, přesto to řeknu, Svatební pochod z hudby ke hře Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartolio. Bamberské symfoniky bude řídit Klaus Peter Flore.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Píseň Ulíte Amanty, kterou napsala Barbara Štroci, zaspívala Magdalena Kožená za doprovodu souboru Private Musique. Řídil Pierre Pitzel. Jsou prázdniny, až do 31. srpna probíhá taky jedna z výstav, která je ve Velké galerii zámku Veleslavín, představuje totiž jedinečný pohled na fenomén domácí rukodělné tvorby, vznikající v Československu v letech 1948 až 1989. No a víc informací taky najdete o této výstavě na našich webových stránkách. Josef Sukjan Panenka. Osvědčený tandem, který vám teď ze záznamu zahraje burlesku ze čtyř kusů pro husla a klavír Josefa Suka.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům, ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Svit Luny Claude Debussyho vás provázel dnešním podvečerem. Na Klasik Praha symfonický orchestr Slovenského rozhlasu řídil Keith Clark. Tak jsme hráli známé i méně známé skladby. Pokud se týče komorní tvorby Nikolaje Rimského-Korsakova, tak pokud ji máte rádi, tak si teď poslechněte společně s námi finále smyčcového sextetu A dur.

0: Černý, na violi Zbyněk Paďourek a Josef Klusoň a na violončela Václav Bernášek a Michal Kaňka. Teď je minuta po 18. hodině.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Českobudějovický krajský soud zastavil projekt výstavby rekreačního střediska u Lipenské přehrady v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku. Rezort chtěli investoři postavit na ploše 11 hektarů. Součástí měly být apartmánové domy, dva hotely a také přístaviště pro 100 lodí. Podle soudu chybí dostatečné odůvodnění, proč by měl záměr dostat přednost před ochranou životního prostředí. Lékaři v Polsku by podle plánovaného zákona měli vydělávat maximálně 76 800 zlotých měsíčně, tedy přepočtu asi 428 666 korun. Podle polského premiéra Tuska se omezení bude týkat i počtu odpracovaných hodin. Nejlépe placení lékaři by neměli mít tak vysoký plat. Příslušný zákon totiž hodlá předložit parlamentu po veřejné debatě. Nejspíše na začátku září. Festival Filmová renesance Slavonice se po loňském nultém ročníku vrátí od 13. do 16. srpna do Slavonic na Jindřichohradecku. Letos poprvé udělili ceny ve třech kategoriích s názvem Zlatá korouhev. První ocenění za mimořádný přínos kinematografii převezme na zahájení přehlídky herečka Iva Janžurová. Večer doplní projekce dokumentu Veřejný prostor Františka Skály za účasti sochaře a malíře Františka Skály a režiséra Petra Slavíka. Informovala vedení festivalu v tiskové zprávě. A ještě počasí, v noci budou nejnižší teploty 11 až 9, na okrajích města až 7. Ráno bude jasné, pak bude od severozápadu oblačnosti přibývat a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Smuteční pochod, to je první věta symfonie číslo 5 cis moll Gustava Mahlera. Českou filharmonii řídil Václav Neumann a to byla úvodní skladba té poslední moderované hodiny na rádiu Klasik Praha. No a my budeme teď pokračovat další hudbou z pera Václava Jana Tomáška. A to částí Rondo, jeho koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C dur.

A tak se uzavřel i koncert pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur, tedy část rondo tohoto díla Václava Jana Tomáška. Na klavír hrál Jan Simon, symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Vladimír Válek. A jsme zase u filmové hudby, tahle ta následující kavatýna z filmu Lovec jelenů je z roku 1878, právě z tohoto filmu, a hudbu napsal Stanley Myers.

0: Klasik Praha.
1: V polské vesnici Luslavice se nachází prestižní mezinárodní hudební instituce Evropské centrum hudby Křištofa Pendereckého. Jaká je její historie a co je hlavní náplní činnosti tohoto centra, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzavek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

formou koncerto Grosso psal taky Pietro Antonio Locatelli. My jsme uvedli koncerto Grosso de Dur, část Allegro, tohoto díla se souborem Barocco Sempre Giovane, který vedl Josef Krečmer. A co bude večer na rádiu Klasik Praha? O večerním koncertu už jsem hovořil a teď připomenu, že dnes večer v 19 hodin budete v pořadu Hudba v miléniu svědky setkání mého kolegy Ondřeje Fischera se skladatelem a lingvistou Haštalem Habkou. A já ve 22 hodin pak přivítám ve studiu Rádia Klasik Praha violistu Jana Pěrušku. Tak to je v podstatě nabídka toho dnešního večera, kromě samozřejmě příjemné hudby. Teď přichází Gauthier Capuçon a Jérôme Ducrot, aby zahráli. Ano, to, co se zpívá samozřejmě ze 4 písní, Kéž duch můj sám Antonína Dvořáka.

po pozdravu jste slyšeli hobbyistu Alberta Mayera, který hrál v rondu koncertu číslo 1 D moll pro hoboj a orchestr Ludvíka Augusta Lebruna, a to spolu s Mahlerovým komorním orchestrem, ten řídil Claudio Abbado. Za chviličku se blíží závěr této hodiny, ještě ale máme před sebou dvě skladby, a tou první je vystoupení basisty, který se jmenuje René Pape, v opeře Hoffmanovy povídky Jacques'a Offenbacha.

Zpíval René Pape, kterého doprovodila štátská kapela Dresden, řízená Sebastianem Weiglem, byla to árie z opery Hoffmannovy povídky Jacquesa Offenbacha. No abych nezdržoval, protože Ondřej Fischer už za chviličku bude mít hosta na Rádiu Klasik Praha, pořadu Hudba milénium, my se spolu setkáme zase ve 22 hodin u pořadu z archivu osobností, tak už uvedu poslední skladbu této hodiny a rozloučím se teď prozatím s vámi. To bude Blaník, tedy symfonická báseň cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a Českou filharmonii bude řídit Jiří Bělohlávek. Přeji krásný večer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

0: Tohle je Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Případně můžete naše pořady bez hudebních ukázek poslouchat také na internetu, v podcastových aplikacích nebo na našich webových stránkách. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Toto je shodou okolností 150. díl tohoto pořadu se mnou jako moderátorem, tak jsem si do tohoto jubilejního dílu pozval svého kamaráda, který je také vynikajícím hudebním skladatelem, dnes už výraznou postavou pražské hudební scény, hrdým rodilým Pražanem, a jeho skladby byly uvedeny mimo jiné na prestižních festivalech Pražské jaro nebo Ostravské dny a Dny nové opery Ostrava. Také je hrál orchestr Berg a věnuje se i hudbě filmové, divadelní a někdy i populární. Navíc je velmi dobrým klavíristou, dobrým sborovým zpěvákem, basistou. Mohli jste ho vidět a slyšet na vystoupeních Pražského filharmonického sboru a také je vystudovaným lingvistou a fonetikem. Vítám ve studiu Rádia Klasik Praha Haštala Habku, ahoj.
3: Ahoj, Ondra.
2: Tak já začnu, nechci vůbec zabředávat do nějakých rodinných věcí v tomto pořadu, samozřejmě bude to o tvé skladatelské tvorbě, ale na jednu věc bych se chtěl zeptat, jak je to s tou příbuzností s tím lehárem, protože já jsem nedávno otevřel na Wikipedii heslo Petr Habka a tam je normálně napsané vlastním jménem Petr Josef Lehár. A já už jsem to o tebe kdysi slyšel ten příběh a vlastně jsem si myslel, že to je nějaká částečně spekulativní věc, ale teď jsem to viděl takhle oficiálně, tak si příbuzný lehára.
3: No to já nevím, já si myslím upřímně, že tu Wikipedii může editovat kdokoliv, no. A já jsem tam taky našel, ale mám pocit, že to všechno je v rovině konspirace, že to není, táta o tom nějak s mámou kdysi taky mluvil, že je možný, že Břetislav Lehár, což byl synovec France Lehára, chodil s tátovou maminkou a snad dokonce byli vzati, a když se táta narodil, tak ještě nebyla s Josefem Habkou, takže je dost pravděpodobný, že je syn toho Břetislava Lehára, ale ten pak prej někam jel na zaoceánský parník, někam do USA, z něj skočil a za sebe vraždil se. Takže to je taková bizarní historka. A potom druhá věc je, že prostě dědeček měl asi 150 cm a babička taky, takže táta měl 2 metry, to takový lehce podezřelý.
2: Tak fanoušky operety mezi našimi posluchači jsme případně teď nalákali k poslechu čtvrttónové hudby, která bude brzy následovat. Tak můžeme přejít k tvému skladatelskému dílu. Dokážeš nějak identifikovat, z čeho vlastně ta tvoje hudba vychází, jaké má základy nebo nějaké inspirační zdroje? Já si pamatuju, že před lety to byl Martinů paralelní kvinty a podobné věci, pak na Hamu asi těch zdrojů přibylo, tak co jsou teď, řekněme, základní stavební kameny tvého hudebního jazyka?
3: No to je dobrá otázka. Já myslím, že už nejsem asi tolik, tak on každý skladatel asi projde nějakým obdobím, kdy tak jako spíš napodobuje nebo nějakým způsobem čerpá ty zdroje, snaží se nějak jako napodobit, nějak se jima inspirovat. A je to asi nějaká součást toho přirozeného muzikantství, že člověk prostě něco vstřebává, něco ze sebe dává. A potom v jistou chvíli už člověk prostě nějak tak toho navstřebal dost, že má pocit, že už to může dávat sám, aniž by se něčím musel přímo inspirovat. Tak to myslím, že už nějak tak zhruba mám. Že nemám pocit, že bych takhle byl nějak hlavně inspirovaný nějakým směrem nebo nějakým skladatelem. A tak myslím, že můžu i opravdu říct, že se inspiruju vším, co poslouchám, nebo nejen co poslouchám, ale hlavně teda hudbou. Včetně tý populární, rockový, filmový, jakýkoliv, co se kolem mě tak namane.
2: Tak spousta skladatelů se inspiruje i nehudebními zvuky, že jo? Takže to je taky možnost. Takže dá se to označit za nějaký eklekticismus, řekněme, ten tvůj styl.
3: Tak asi svým způsobem, jo, ačkoliv určitě zase ten eklekticismus je takový sporný termín, že? Protože nebo někoho uráží, někoho neuráží, ale je důležitý si vymezit, že eklekticismus není to, že já vezmu všechno, co kolem sebe slyším a nějak to jako napodobím a dám to dohromady, ale že skrze mě nějak projdou ty věci, ty věmy, a já je nějak jako interpretuju. Takže do té míry by se dalo říct, že to je eklekticismus. Ale
2: já se tomu taky divím, jak jako negativně nebo pejorativně se ten termín často používá, protože když si třeba vezmu dva z nejuznávanějších skladatelů historie širokou veřejností, že jo, Bacha a Mozarta, tak to byli oba vlastně naprostí eklektici v tom smyslu, jakým jako přejímali různé vlivy a pak je teda nějak zpracovávali, takže.
3: Tak ono se to hrozně proměňovalo skrz jako historie, no. Jako i to propůjčování různých melodií a věcí, kdy se neřešily vůbec samozřejmě autorský práva, takové věci. A dneska, když se o někom řekne, že recykluje svoje nápady, tak už je to taky takový pejorativní, jako že nemá vlastně co říct, přitom dřív to bylo úplně běžný. Jakože člověk měl nějaký témata, který provázely celou jeho tvorbu, což já mám osobně taky rád vlastně.
2: Tak pojďme si rovnou poslechnout tedy ukázku tvé tvorby, ať si udělají posluchači názor sami. Bude to čtvrtá věta z jedné z tvých vlastně nejnovějších skladeb, což je houslový koncert, který měl premiéru v loňském roce. Tak co bys nám mohl o této skladbě říci?
3: Ta skladba je čtyřvěta. Já vždycky tak, jako když začínám skládat, tak asi ta první věc je nějaký takový abstraktní příběh, který v hlavě mám, jako odkud kam ta hudba směřuje, jaký tam zhruba nějaký emoce nebo barvy procházejí. A potom druhá důležitá věc je ta forma samotná. Já si vždycky udělám na začátku takový grafík nebo spíš takovou malůvku, jako odkud kam to půjde. A mně se hrozně líbila představa, že ta skladba má čtyři věty, čtyřvětej koncert, a že na konci každý té věty bude nějaký takový refrén, nebo refrén v tom smyslu podobná hudba nebo podobný téma, který bude takhle spojovat napříč všechny ty čtyři věty. Takže to byla taková první věc. A potom ještě důležitá pro mě vždycky instrumentace. A mně se líbil nápad, že ta první věta bude hodně smyčcová, druhá věta bude hodně dechová, třetí bude z těch zbylých nástrojů, takže bicí a harfa, a v té čtvrtý se všichni spojí. Tak to jsou takový nějaký úplný začátky kompoziční ty věci, a potom už je to naplněný prostě různýma věcma, které už nejsou potřeba samozřejmě. Jako jsou tam různý moje oblíbené témata, někde třeba v té druhé větě hodně takový variační princip, ten třetí jsou vlastně pasakália, a čtvrtá věta, kterou teď budeme poslouchat, tak vychází z takového vlastně komorního stupnicového hemžení těch houslí, kde se to pak předá jako do všech těch smyčců a postupně se to nabaluje, až to skončí v takovém velkolepém finále. A jsou tam slyšet právě ty čtvrtonové průchody, které já mám moc rád. Protože když se řekne čtvrton, tak si spousta lidí představí něco hroznýho nebo hábu, nebo si vůbec nic nepředstaví. A mně se třeba líbí, když existuje jako půltonový průchod, proč by se nemohl používat čtvrtonový? Prostě když jdu z E do F, tak můžu jít přes o čtvrton nižší F a je to hezký.
2: Takže ty čtvrtony jsou tam spíš jako nějaké melodické tóny, než že by se s nima pracovalo třeba v té vertikální harmonické struktuře.
3: Ty čtvrtý větě tomu tak je.
2: Pojďme si teď poslechnout tedy čtvrtá věta z houslového koncertu mého dnešního hosta, kterým je skladatel Hašta Labka. Bude nám hrát orchestr PKF Prague Filharmonia, solista Michal Sedláček a diriguje Marko Ivanovič.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je skladatel Haštal Habka. Z jehož houslového koncertu jsme teď poslouchali čtvrtou větu v podání orchestru Prague Philharmonia pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviče a solo hrál houslista Michal Sedláček. Ještě bychom vlastně mohli říct, přestože jsme říkali, že se nebudeme pouštět do těch rodinných témat, že si tento houslový koncert věnoval vlastně svému zesnulému strýci, který byl houslistou, kde vlastně hrál.
1: Můj strejda hrál v hesenském rádiovém orchestru v Německu ve Frankfurtu nad Mohanem a byl houslista, byl v prvních houslích a je to teda jako nevlastní brácha mojí mámy a měli jsme krásný vztah, on mě vždycky hrozně podporoval v hudbě a tak mě jako provázel tím hudebním světem. No a odešel náhle úplně tak a já v té době jsem zrovna ten koncert psal a on se na něj i těšil, že se ho poslechne a tak, tak jsem si řekl, že mu ho věnu a vlastně ta třetí věta je taková až jako nénie na jeho počest.
0: Tak tu si poslechneme později v tomto pořadu. Já vždycky, když jsem byl na koncertech, kde se hrály tvoje skladby, včetně toho, kde byl teda uveden ten houslový koncert, tak jsem měl pocit, že ta tvoje hudba oslovuje jako hodně široké spektrum posluchačů. I ty konzervativnější nebo laičtější posluchače, i ty, kteří třeba přijdou na tu soudobou hudbu a kteří vyžadují tu avantgardu. Ale asi málo který autor by jako přiznal, že chce psát hudbu, která se bude líbit každému. Jak ty to máš? Myslíš na toho posluchače nebo na to, jak to bude vnímat tu tvoji skladbu, když ji tvoříš?
1: Já myslím, že zprostředkovaně, nebo takhle, vlastně primárně nemyslím na posluchače, ale vnímám sebe jako toho posluchače a já prostě nezvládnu psát hudbu, která se mi nelíbí, nebo vyloženě posluchačsky. Jsou opravdu skladatelé, který upřednostňují nějakou ideu nebo nějaký algoritmus nebo nějaký prostě vyšší princip, který sledují v té hudbě a ten výsledek potom sluchovej pro ně není natolik důležitý a pro mě prostě důležitý je, protože vlastně skládám tu hudbu, aby mě se líbila a potažmo, když se teda líbí mě, tak snad se líbí i spoustě dalším lidem, protože jsem normální člověk.
0: No to, co jsi zmiňoval, to je takový přístup, jakože spoustě těch skladatelů ta skladba v uvozovkách jako vyjde v křížovce, ale vlastně nad tím nemají ani kontrolu do určité míry nad tím výsledkem, protože prostě je to výsledek nějakých vlastně jako dost mimohudebních úvah.
1: To je samozřejmě na dlouhou debatu, ale to jsou takový ty jako hodně deterministický přístupy k té hudbě, se jim tak jako i říká v tom 20. 21. století. A já myslím, že do jistý míry člověk vždycky trošku toho determinismu tam musí mít, aby dělal něco novýho, nebo nějaký, jako řekněme, ještě se to dá rozdělit na to srdce a mozek, řekněme. Jakože člověk samozřejmě může psát jenom srdcem, ale potom právě většinou ty skladatelé docházejí k takovému čirému napodobování, protože vlastně, když člověk píše jenom to, co se mu líbí, tak vlastně hlavně napodobuje to, co už zná, to, co už slyšel. A proto tam je dobrá ta hlava, kdy ta hlava se snaží tam vnášet nějaký nový pohled nebo vznášet otázky, proč ty věci jsou tak, jak jsou a tím pádem vytvářet něco nového. A druhý extrém je, když člověk píše jenom hlavou. No. A to trošku souvisí s tím determinismem, ale chtěl jsem říct, že já taky dost píšu, řekněme tím srdcem, si myslím, ale tou hlavou to dělám pro sebe zajímavý, řekněme. Abych neměl pocit, že jenom recyklu, abych opravdu to nějak tak dohromady tady v té symbioze schroustával, vytvářel něco, co člověka zároveň ukotvuje, jako že to zní jako něco, co je mu blízký, ale zároveň jsou tam věci, které třeba nechápe, proč se dějou, nebo nechápe, odkud to zní, nebo vznáší v něm otázky.
0: To mě připomnělo, když tady byl skladatel Ian Mikiska, který právě o tomhle hovořil v souvislosti s Jamesem Joycem, že vlastně tu Joyceovu ideu toho takzvaného ideálního čtenáře vlastně aplikuje i v hudbě do určité míry, že je to vlastně trošku někdo jako on sám. Takže to tím pádem pak není nějaká podbízivost, protože často ti autoři bývají nařčeni z toho, že když jaksi uvažují o vnímání toho posluchače té skladby, tak že potom docházejí až k nějakému jako kýči nebo k něčemu takovému. A pak je zase ten druhý extrém, tedy kdy vlastně ten autor je, řekněme, lhostejný k interpretům i k posluchačům a prostě tam jako svrchovaně něco vrhne do toho prostoru a celkem mu nezáleží na tom, jak to bude přijato.
1: Jo, souhlasím. Stejně tak se dá nařknout, ale ten člověk, co je mezi tím, že vlastně se chce zalíbit všem, že, no. Že vlastně tam dá se nadávat na vlastně úplně všechny přístupy. No, tak to prostě je pak už otázka toho, jak člověk vidí svět.
0: Pak zase se může stát, že to třeba nebude líbit nikomu, že jo?
1: Samozřejmě, to se může taky stát. A je otázka pak, jestli taková hudba má vznikat, ale samozřejmě mnoho lidí si to odůvodní a ne všechno vzniká jenom kvůli tomu, aby se to lidem líbilo.
0: Tak pojďme si poslechnout možná pro změnu teď, abychom poslouchali trošku něco instrumentačně odlišného, část z tvé skladby, kterou si napsal pro jazzový big band, přestože nemáš rád jazz, ta skladba se jmenuje Aigeiros, tak možná zase bychom mohli začít tím, co znamená ten název.
1: Ten název, to už je docela stará skladbička, asi 5 let. A Aigeiros je hamadriáda, to je jeden druh driád z řecké mytologie, který je spojený s určitým typem stromu a já mám rád hrozně topoly celý svůj život. A ta hamadriáda Aigeiros, právě tak se jmenuje, tak ta je spojená s černým topolem, tak jsem to pojmenoval podle ní. A je tam takový jako mýtický příběh, který sleduje vlastně formu té skladby, ale myslím, že to není potřeba tady teď celý sáhodlouze popisovat.
0: To je něco o tom, že tam bojují ty kvintakordy s těma disonancema, že jo?
1: Přesně, přesně tak, to bylo takový ještě mladický, ale já to mám rád vlastně, teď zpětně jsem to nedávno poslouchal a říkal jsem si, že to je vlastně docela fajn.
0: Tak pojďme si poslechnout úryvek z této skladby Aigeiros pro jazzový big band, kterou napsal můj dnešní host, skladatel Haštal Habka. Bude nám hrát Jazz Dog Orchestra a dirigovat Michal Nejtek.

0: Poslouchali jsme hudbu mého dnešního hosta, skladatele Haštala Habky, skladba Aigeiros pro jazzový big band, z níž nám teď tedy tento úryvek zahrálo těleso Jazz Dog Orchestra pod vedením dirigenta Michala Nejtka. Ty tedy si vystudoval skladbu na HAMU, nyní si už posluchačem doktorského studia a angažuješ se i v akademickém senátu této instituce. Nedávno jste si zvolili nového děkana, kterým bude Adam Halaš, tak co očekáváš od jeho působení a kam by podle tebe HAMU měla v budoucích letech směřovat?
1: Od Adama Halaše očekávám především to, že je to člověk takovýho hodně mladistvýho smýšlení, poměrně nekonzervativního, a já, ač jsem sám hodně konzervativní v různých věcech, tak si myslím, že ta HAMU si zaslouží po docela dlouhý době hodně takových konzervativních, těch prostě muzikantů, muzikantských děkanů, si zaslouží někoho, kdo tu školu trošku nakopne někam do nějaký současnější sféry. No,
0: on je vlastně představitel nějakého pohybového divadla, jestli to říkáš.
1: Jo, on je z katedry nonverbálního divadla, ale na HAMU je už hrozně dlouho a byl i proděkanem teď dosluhujícího děkana Ivana Klánskýho a je hrozně takový aktivní, rád se baví se studentama, rád pořádá různý workshopy, různý festivaly, takovýhle věci. Já myslím, že ta škola to hodně potřebuje, takový ten pocit, že to vedení tam pro ně je a že s ním můžou mluvit a že to je normální člověk a tak dále.
0: Máš už v rámci doktorského studia vyhlédnuto nějaké téma, kterému by ses chtěl věnovat? Ne přímo třeba téma práce, ale obecně nějakou jako oblast, prostě, na kterou by ses chtěl zaměřit?
1: Určitě, moje doktorský, ono, to člověk musí, když se hlásí na doktora, tak tu svoji nějakou vizi a svoje téma už musí stanovit. A já jsem se zabýval ve své magisterské práci skladatelem Vojtěchem Soutkem, který je poměrně, řekl bych, pořád zapomenutý, nebo řekněme, nepříliš známý. Já jsem úplnou náhodou na YouTube, kdy se objevil jeho koncert pro klavír orchestr, který se mi strašně zalíbil, tak jsem začal pak tu jeho hudbu víc a víc zkoumat a pak jsem si řekl, že bych o něm mohl napsat magisterku. Zkontaktoval jsem se s jeho rodinou nebo s různýma sourozencema, synem a bývalou ženou a tak. A začalo mě to prostě bavit, tak jsem o něm napsal tu magisterku a vzhledem k tomu, že měla velký mezery, nebo byl to prostě takový výstřel jako první vlastně o něm napsaný, tak jsem si řekl, že by bylo skvělý se jim zabývat i dál. A takže se v podstatě jim zabývám i teď v tom doktorském studiu a ta práce by měla nějakým způsobem katalogizovat všechny jeho díla, že chci prostě uvést jako opravdu celistvý katalog všech jeho děl se všema informacemi, všema uvedeníma, premiérama a tak. A potom na základě jako té kostry těch děl bude vypracována i biografie jeho nějaká základní, která už byla v té magisterce a tady bych chtěl, aby byla trošku komplexnější. No a potom, protože je to furt jako umělecký výzkum, řekněme, a jsem student skladby, tak potom v nějaké ještě další části té práce budu hodnotit, proč vlastně je mi natolik teda blízká ta jeho hudba a co tam pozoruju za znaky, které jsou mi blízký a který třeba s ním sdílím i ve své skladatelské tvorbě a čím se můžu inspirovat a tak.
0: No to jsem právě chtěl říct, že to zní jako dost muzikologicky tady tohleto téma, že mě vlastně přišlo zvláštní, že je prostě tématem studenta skladby nějaký jiný skladatel.
1: Je to pravda, bavili jsme se o tom hodně a proto taky mám vlastně dva vedoucí práce, jedno je Michal Nejtek u nás na HAMU a druhým je Aleš Březina z Institutu Bohuslava Martinů, který mě vede tak jako muzikologicky a právě ohledně té katalogizace a tak.
0: No a jaká je hudba tedy tohoto skladatele Vojtěcha Soutka? Čím tě zaujala?
1: No mě je blízká asi právě tím neustálým lavírováním mezi jako nějakou banalitou a řekněme zpěvností a nějakou velkou zkoumavostí a takovým zabředáváním se do takových velkých jako ploch a témat. No. Třeba ten klavírní koncert vychází z takový jednoduchý písničky, původně moravský, a pak teda ještě přechroustaný Gideonem Kleinem, skladatelem terezínským, tak na něj je to omáš, ten klavírní koncert. A ta písnička se tam tak jako objevuje skrze celý ten koncert, ale mezi tím jsou tam prostě i v té orchestraci, i v té sazbě toho klavíru takový jako hutný současný plochy prostě různých ať klastrů nebo různých spektrálně znějících harmonií a je to pro mě prostě krásný.
0: No a když už jsme u těch studijních témat, tak v bakalářské práci, jakožto lingvista, si psal o inspiraci prozodickými aspekty mluveného jazyka v hudbě, tak vím, že třeba v tom fagotovém koncertu, ze kterého za chvíli uslyšíme ukázku, tak tam zrovna si použil spektrální analýzu slova fagot v té druhé větě, což je tedy samozřejmě takový jako dílčí fórek, ale často lidi se snaží prostě vybádat nějaké paralely mezi hudbou a jazykem, často dokonce člověk slýchá, že hudba je jazyk, dá se to takhle říct? Je hudba jazyk?
1: Já si rozhodně myslím, že ne. No. Ne, myslím si, že jako dá se říct, že hudba je nějaký komunikační prostředek, kulturně zasazený, stejně jako řeč a jazyk, ale určitě s jazykem a s řečí nezdílí ty zásadní vlastně definiční pojmy, proč vůbec něco je jazyk nebo řeč. Takže a převážně kvůli tomu, že tam není ta přímá semantika nebo není tam ten přímý význam.
0: No jasně, no to jsem právě chtěl říct, že ten význam vlastně není nějak kódován úplně, že jo, ale samozřejmě se dá bavit o nějakých tradičních třeba prostě způsobech, jak něco vyjádřit v barokní hudbě, ty různé afekty a tak, tak tam se to tomu jako blíží, ale význam prostě hudby asi není úplně přesně daný.
1: 100%. Je to, ale stejně tak samozřejmě člověk může argumentovat tím, že i slovo propiska každý z nás vnímá úplně jinak a je to taky jenom nějaký prostě symbol, nějaký znak, pod kterým si každý představí něco jiného, ale ta míra abstrakce u té hudby je daleko, daleko větší.
0: Tak pojďme si teď pustit tu zmíněnou druhou větu z Fagotového koncertu, což je tedy už zase pár let stará skladba, která se hrála vlastně na tvém bakalářském absolventském koncertě. Tak jak přesně si tedy tuto druhou větu pojal?
1: Ta druhá věta je taková vlastně ze začátku, já jsem ještě při nástupu na Hamu psal tak docela neoklasicistně, tak tohle je vlastně taková trošku vzpomínka na to období, zní to tak prostě lehce při Prokofověle, ale jsou tam takové vlastně hrátky s různýma rozkladama durových, molových i neutrálních kvintakordů právě díky těm čtvrtónům, kdy ta tercie není ani molová, ani durová, ale je mezi nima. A potom tam uprostřed jsou ty dvě plochy té spektrální analýzy slova fagot, kdy jsem, já jsem se tím inspiroval opravdu volně, ale bavilo mě to a vlastně mě to pohlo při psaní té skladby, že jsem si opravdu vzal trvání každý té hlásky z toho slova fagot a nějak jsem je připodobnil tu instrumentaci tomu spektru těch hlásek, to znamená to F opravdu šumový, který tam nahoře má ty všechny ty přítomné frekvence z toho A a O. Z těch vokálů jsem vzal ty hlavní formanty, které definují vlastně znění toho vokálu a těm jsem dal velkou roli tam ve smyčcích a tak.
0: Pojďme si teď poslechnout tedy druhou větu z tohoto fagotového koncertu skladatele Haštala Habky, který je naším dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu. Solo bude hrát fagotista Jan Hudeček a doprovodí ho orchestr PKF Prague Filharmonia pod taktovkou Mariana Lejavy.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je skladatel Haštal Habka. Z jehož fagotového koncertu jsme teď poslouchali druhou větu obsahující spektrální analýzu slova fagot a orchestr Prague Philharmonia hrál spolu se solistou Janem Hudečkem a dirigentem Marianem Lejavou. Ta soudobá hudba, to je téma hodně jitřící emoce. Já se často setkávám třeba i tady v rádiu s tím, že některé posluchače pobuřují skladby třeba 100 let staré. A samozřejmě je to velké téma, o kterém se vedou vášnivé debaty. Tak ty, řekl bych, stojíš tak někde jako mezi těmi radikálními póly tady tohodle toho tématu. Tak jak ty vlastně vnímáš tuto rozjitřenou diskuzi o poslouchatelnosti soudobé hudby?
1: No, to je těžký. No, tak to je, jako soudobý skladatel se tím samozřejmě zabývat nějak musím, protože jsem s tím neustále konfrontovaný. Ale je zajímavý to sledovat i sám na sobě, třeba jak moje skladby vlastní někdo považuje za třeba už skoro neposlouchatelný nebo neporozumitelný a spoustu lidí, u kterých to vůbec neřekl, tak za mnou přijde a řekne, že je to hrozně dojalo, že jim to přišlo krásný. Dokonce jeden můj kamarád říkal, jako, že si moje skladby pouští před spaním. Tak to mi přišlo nádherný. Což je asi nějaký jako odraz celé společnosti. Prostě jde o to, že lidi jsou na něco zvyklí a je otázka, jestli jsou otevřený tomu tady tu svoji zvyklost někam posouvat, anebo jestli jsou spokojení v tom, jak to mají. A když člověk je zvyklý celý život poslouchat jenom klasicismus a romantismus, tak mu už Mahler nebo Šostakovič nebo Prokofiev budou připadat vlastně téměř neposlouchatelný. A stejně tak tibetský mnich, který nikdy neslyšel žádnou evropskou hudbu, tak když uslyší renesanční madrigal nebo klidně Bacha, tak se mu to taky třeba nebude líbit. Jde o ten trénink těch uší.
0: Ne? No a kde se bere ta představa, že teda klasická hudba nutně musí být hezká nebo nějaká jako libozvučná, protože spousta lidí si myslí, že to je prostě nezbytná podmínka.
1: No to je to, co právě je zajímavý u té hudby, protože u jiných vlastně druhů umění tato představa podle mě není natolik přítomná, všudy přítomná, že vlastně když člověk čte knížku nebo se dělá na film nebo třeba ve výtvarném umění je nějaký druh, řekněme, ošklivosti nebo nějaký nelibosti daleko přijatelnější a přijímanější než u té hudby, u který má hodně lidí zafixováno furt, že hudba se jim musí líbit. A já si myslím, že to je jednak to může být tím, že ta hudba je hodně. My jsme tou hudbou hodně obklopený neustále, že lidi prostě pořád poslouchají nějakou hudbu a často ji neposlouchají jako ten hlavní terč pozornosti, ale jako nějakou kulisu. A když člověk má hudbu jako kulisu, tak většinou od ní chce jenom nějakou jednu emoci, buď aby se jim líbila, nebo třeba aby jim dodávala nějaký adrenalin nebo něco takového. Takže lidi tu hudbu mají hodně, řekněme, takovou funkční, považují za funkční a potom nemají takovou chuť se do ní nořit a hledat tam nějaký věci víc než nějakou tu primární emoci. A myslím, že to je možná ten důvod, proč když lidi jdou na koncert, tak jsou potom zklamaný, že se jim to nelíbilo, protože nebyli ochotní nebo nechtěli se do toho proposlouchávat. A já to samozřejmě svým způsobem chápu a zase je to míra prostě toho, jak to kdo má. Já když už jsem na čtvrtý soudobý skladbě po sobě, tak už taky moje touha se proposlouchávat a dostávat dovnitř ochabuje a už jenom chci ven.
0: No to by asi spousta lidí řekla ten argument, proč má mít dobrovolně ve svém volném čase poslouchat něco, co je disonantní a co vlastně se snaží za každou cenu nebýt libozvučné a prostě nepoužívat tady tyhle ty zavedené prostředky.
1: No myslím si ale, že ta situace už je jiná, že prostě dneska ta scéna té soudobé hudby byla hodně taková, jak teď jsi to popsal, řekněme od 90. do nějakých před 10 lety, před 15 lety, do nějaký takovýhle doby. A dneska, hlavně mezi mladýma autorama, ale nejen mezi nima, už zase vidím návraty k libosti, návraty k hezkosti, návraty k nějaký i takový zase eklektičnosti, řekněme používání různých prvků z různých žánrů, co ty lidi poslouchají, protože jsou to lidi a poslouchají spoustu jiný hudby než jen soudobou, nebo dokonce vůbec neposlouchají soudobou hudbu. Takže myslím, že ta soudobá hudba dneska, minimálně tady v Čechách, ale podle mě i ve světě, se otvírá zase lidem a v širší veřejnosti. A pozoru to i taky zase ve svém okolí, že spousta lidí, kteří jsou třeba výtvarníci nebo jiní umělci nebo prostě jenom mají rádi umění, takže na ty koncerty chodí a mají to rádi.
0: To je třeba určitě rozdíl mezi Evropou a Amerikou, že v té Americe vlastně chodí laičtí posluchači na soudobou hudbu asi podle toho, co mi říkala třeba spousta hudebníků, kteří se tam pohybují mnohem víc než u nás a že to možná je i to určitou jako akademičností toho žánru nebo toho odvětví, která tady jako panuje. No, že...
1: To je rozhodně možné. A nebo taky tím, že prostě Amerika nemá tak hlubokou tradici té hudby jako ta Evropa, která si ji furt tak jako hýčká prostě když to Amerika i už jí má přivezenou, řekněme tu právě evropoidní, nemyslím tu samozřejmě tu lidovou.
0: Tam. No a v rámci samozřejmě multikulturní povahy té země je tam samozřejmě ta otevřenost tak nějak větší. V základu větší k různým směrům a stylům. Tak pojďme si pustit další hudební ukázku. Třetí věta z již zmiňovaného a rozebíraného houslového koncertu mého dnešního hosta Hašta Lápky. Opět nám bude hrát solista Michal Sedláček a orchestr Prague Filharmonia dirigovat Marko Ivanovič.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je skladatel Haštal Habka. Poslouchali jsme třetí větu z jeho houslového koncertu z loňského roku 2025. Orchestr Prague Philharmonia dirigoval Marko Ivanovič a solo hrál houslista Michal Sedláček. Vlastně jsou to tedy poměrně nové nahrávky, které tady můžeme poslouchat. Tato byla pořízena v sále Martinů, stejně jako ta nahrávka fagotového koncertu. Samozřejmě to je takový do značné míry reprezentativní výběr té tvé tvorby, ale ona je mnohem širší. Ty si přičichnul třeba i k opernímu žánru, napsal si v rámci festivalu Dny nové opery Ostrava operu s názvem Až tu všichni budou. Tak o čem ta opera je a jak si přistoupil k tomuto žánru, někdo říká mrtvému žánru?
1: Já jsem k tomu žánru přistoupil tak nějak po svým. Já jsem původně přemýšlel, že si udělám velkou rešerši současné opery, protože já vlastně v tom žánru moc etablovaný nejsem. Já znám málo současných oper a obecně na opery chodím málo, kromě oper mýho otčíma Davida Radoka, který mám hrozně rád. Tak ačkoliv jsem teda vyrůstal jako v operním prostředí, protože máma pracovala v opeře, já jsem jako malej furt do opery chodil, tak prostě tu operu nějak nemám tolik, ji nepovažuji za svou, tak jsem chvilku přemýšlel, že bych si udělal nějakou velkou rešerši a pak jsem si řekl, že to vlastně asi není potřeba, že ten žánr i ten festival jsou natolik otevřený věci, že si to můžu tak pojmout prostě, jak si uznám za vhodný sám. No a dopadlo to tak zvláštně jako napůl mezi nějakým hudebním divadlem a operou. Je tam jedna jediná pěvecká role, a pak několik takových zpívaných částí a spousta mluvení, takže dopadlo to tak nějak jako mezi.
0: A tomu se schválně chtěl vyhnout, tomu opernímu zpěvu, jakože to je nějaký takový příliš stigmatizovaný nebo příliš příznakový stylový prvek?
1: Ne, úplně upřímně jsem se tomu chtěl vyhnout, hlavně i teda po domluvě s režisérkou Vilmou Bořkovec, kvůli tomu, že operní pěvci často neumějí vůbec hrát, a je to často opravdu tristní podívaná se na ně dívat.
0: Takže tam jsou činoherci.
1: Takže tam jsou převážně činoherci a je tam jedna operní zpěvačka, přesně tak.
0: No a to je důležité, protože je důležitý děj té opery, který je tedy o čem?
1: Pardon, to jsem nezmínil. Děj opery vlastně rozkrývá takový abstraktní vymyšlený příběh, inspirovaný panem Jaroslavem Baldou, který kdysi asi před, já už taky nevím, jak je to dlouho, už docela dlouho, se pokusil vykolejit vlak a následně svést celý tento atentát na muslimské přistěhovalce.
0: A byl za to odsouzen. Za to vězení za teroristický útok vlastně.
1: Přesně tak, ale vlastně primárně to není o něm, je to o strachu, je to o tomhle abstraktním strachu z nějakých neznámých lidí, věcí, tvorů. A celou tu operu vlastně my nevíme, kdo co provedl a zjišťujeme to až na konci. A snažili jsme se, ten politický podtext tam samozřejmě je, ale není to to nejdůležitější a není to nějaký hlavní sdělení té opery.
0: Tak samozřejmě to téma je stále aktuální a tím, že je obecnější, tak určitě by si opera zasloužila nějaké další uvedení, tak kdyby nás třeba poslouchal někdo, kdo to může zařídit, tak by to bylo hezké, ideálně tedy třeba v Praze, když to bylo minule v Ostravě. My uzavřeme dnešní pořad skladbou Epilog, která se hrála opravdu nedávno v prosinci na koncertě k 25. výročí orchestru Berg. Je to tedy pouze dvouminutová skladba. To ti přímo zadali, že to má být epilog na závěr celého koncertu?
1: Ne, to bylo úplně jinak. Zadání bylo napsat dvouminutovou skladbu, protože v rámci toho 25-letého výročí orchestru Berg oni oslovili 25 skladatelů a každý dvouminutovou skladbu napsal, přičemž to rozmezí bylo asi minuta a půl až 2,5 minuty. A já jsem byl v té zvláštní situaci, že jsem pro Berg psal 2 měsíce předtím skladbu Chlapec s šedivými řasami, která se uvedla v Muzeu hudby. A vlastně jsem byl prostě v téhle zvláštní situaci, že mám psát 2 skladby pro ten týž ansámbl najednou. A on, když člověk píše nějakou skladbu, tak dlouho je v tom jejím vesmíru a tak nějak v tom tak spočívá a není úplně snadný se hned vyrojit z toho pryč a psát něco nového. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem napsal jakýsi epilog té skladbě, co jsem napsal v říjnu. Takže vychází i z toho hlavního tématu té říjnové skladby a je to takový úplně komorní, jenom flažolety smyčců a k tomu jsou zvony, 2 hráči na zvony, který nějakým způsobem kopírují zvony u svatého Vojtěcha tady v Praze, protože ty vždycky slýchám na obědech u své babičky, kde často píšu, tak jsem to tam nějak chtěl vměstnat. No a tím, že se to jmenuje epilog, tak to Petr Vrábel, dirigent orchestru Berg, v celku nakonec logicky zařadil jako nakonec celého toho koncertu. Stejně jako to máme na konci dneska, takže ten název Epilog prostě už navždycky bude tu skladbu uvádět na konci.
0: Logicky si tedy poslechneme skladbu Epilog v podání orchestru Berg. Závěrem dnešního pořadu Hudba v miléniu, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Tak já ti děkuji, že jsi nám přišel k nám do studia Rádia Klasik Praha představit svou tvorbu a podělit se o zajímavé myšlenky o soudobé hudbě a někdy opět naslyšenou, ať se ti daří.
1: Já moc krát děkuji, měj se krásně a děkuji. Naschle.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
2: Dnes večer nám na Klasik Praha bude zpívat slavný tenorista z Malty Joseph Kalea. Joseph Kalea je často přirovnáván k legendárním pěvcům, jakými byli Jussi Björling, Benjamin Odjeli či Enrico Caruso. Patří k dnes nejvyhledávanějším tenoristům na obou stranách Atlantiku. Ve svém repertoáru má 30 hlavních rolí a vystupuje na předních světových scénách, včetně New Yorkské metropolitní opery, londýnské Covent Garden a vídeňské státní opery. Koncem září 2012 byl jmenován britským časopisem Gramophone umělcem roku 2012. Joseph Kalea se narodil v roku 1978 na Maltě. Zpívat začal v 16 letech v chrámovém sboru. Profesionálně studoval zpěv s maltéským tenoristou Paulem Asciakem. Debutoval na Maltě v roce 1997 a sice ve Verdiho Macbethovi. O rok později získal cenu v soutěži Hanse Gabora Belvedere ve Vídni a vyhrál soutěž Enrica Caruza v Miláně. V roce 1999 pak vyhrál soutěž Operalia Placida Dominga. V únoru 2012 byl jmenován prvním maltéským kulturním vyslancem. Dnes večer v jeho podání zazní celá řada populárních a oblíbených slavných árií a písní z pera Nicolase Brodského, Augustina Lary, Joaquina Rossiniho, Ruggera Leoncavala, Pietra Mascagniho, Francesca Paola Tostiho a Cesare Andrea Bixia. Josepha Kaleu doprovodí BBC Concert Orchestra a řídí Steven Mercurio. No a já věřím, že nás čeká krásný večer.
0: Koncert bez smokingu
1: na Klasik Praha.

0: na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní.
2: Dnes začínáme náš pořad na rádiu Klasik Praha z archivu osobností slovem. Já za chviličku přivítám svého hosta, ale nejprve řeknu, jak k tomuto pořadu a k tomuto rozhovoru došlo. Můj host mi zavolal, že vydal dvě různá CDčka, různá vydavatelství, ho vydala ta jmenovat nemusíme. Jedno v loňském roce, a to ke 40. výročí souboru, ve kterém působí, a tedy kvarteta, abych byl přesný. A v druhé CDčko, že je jeho CDčko, tedy jako solového violisty spolu s orchestrem. No a tak mě napadlo hned pozvat se k nám do studia, protože už jsme se dlouho neviděli, a já moc rád vítám violistu, pana profesora Jana Pirušku. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak, doufám, že to bude potěšení pro nás, pro oba, taky pro naše posluchače. My si za chvilku pustíme první ukázku, ale tím popudem k tomu pozvání bylo i to, že vy v letošním roce slavíte významné životní jubileum. Můžu říct kolik?
3: Můžete.
2: Bude vám 75 let v květnu. Ale vy jste mi to říkal, že to máte nějak jinak, že to ani moc nikde neuvádíte.
3: No tak já mezi přáteli, když mi bylo 50, tak jsem začal svůj věk počítat pospátku.
2: Aha.
3: Takže mi bude krásných 25.

0: květnu.
1: Tak gratuluji předem, pak vám samozřejmě pogratuluji taky. A druhým tím výročím bylo loňské výročí Stamicova kvarteta, ve kterém působíte od jeho založení. A to já si pamatuju, že byl jeden z mých prvních rozhovorů, kdysi dávno ještě ve Vile Podlajmka právě se zástupci Stamicova kvarteta. Teď nevím, jestli jsi tam vybyl taky, ale možná, že ano, ale byli tam zřejmě ti původní členové. Stamicovu kvartetu bylo loni 40 let už.
0: No tak musel jsem tam být, protože já jsem zakladající člen Stamicova kvarteta.
1: To je, že by se třeba nemohl a přišli ostatní.
0: Jiná. Ano, ano.
1: Ale asi jste tam byl s velkou pravděpodobností. Stamicovo a kvarteto, o tom si budeme ostatně za chviličku povídat, protože uvedeme první hudební ukázku, která bude právě v provedení tohoto souboru. Připomeňme ty zakládající členy, jak se to proměňovalo v tom čase 40 let.
0: Tak založili jsme to Bohuslav Matoušek a Josef Kekula, byli houslisté z Havlíčkova Brodu. A protože v Havlíčkově Brodě se narodil Jan Václav Stamic, tak jsme podle tohoto skladatele spolu rodáka s našimi houslisty nazvali soubor Stamicovým. Na violončelo hrál Vladimír Leichner a na violu jsem hrál já. Po asi 10 letech Slávek Matoušek řekl, že chce ještě zkusit solovou dráhu, tak jsme ho vyměnili za Vítězslava Černocha, ale tam to dlouho nevydrželo, asi 6 nebo 7 let, a přišel Jindřich Pazdera, vynikající houslista, a bohužel v roce 86-87 zemřel Vláďa Leichner a místo něj přišel Petr Hejny. A od té doby hrajeme ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Petr Hejny a já.
1: No a neuvěřitelným způsobem taky nahráváte, ostatně bude toho dokladem toho CDčko, ze kterého si za chvilku pustíme první hudební ukázku. Stamicovo kvarteto proslulo po celém světě, nějaké místo, kde jste nebyli?
0: V Austrálii.
1: Jako kontinentu?
0: Ano, my jsme kdysi jeli do Indonésie na 5 koncertů a když jsme po těch asi 27 hodinách, tehdy to trvalo dlouho, přiletěli do Indonésie, tak nám řekli, prosím vás, přátelé, ještě 8 hodin a budete v Austrálii. Jsme říkali, ne, my zůstaneme tady. To už je strašně moc. A dneska už se to lítá rychleji.
1: Samozřejmě dneska už ty možnosti jsou lepší. Ještě stále vyrážíte do zahraničí?
0: Jo, teď půjdeme za 14 dnů. Poletíme do Japonska na asi 14 dnů na turné. A potom máme takový, kromě takový jako výjezdu na jeden, na dva dny, tak máme v Mnichově takový koncert, který trvá od roku 2000. V roce 2000 byl náš světoznámý lékař doktor Matějček oceněn Helbrigeho cenou. To byl člověk, který založil obrovskou nemocnici v Mnichově a potom začal odměňovat ty nejlepší lékaře z celého světa. A slovo dalo slovo a kdo tam zahraje? A jiný lékař, pan doktor Šturma, řekl, no tak když dáváte cenu Čechovi, tak ať tam zahrajou Češi. No tak Stamicovo kvarteto řeklo, ano, my tam zahrajeme. No a sešel se rok s rokem, rok 2001, a pořadatelé řekli, nezahráli byste. Tak jsme zase zahráli a loni to bylo po 23.
1: No to je neuvěřitelné. To znamená, že Stamicovo kvarteto, jak jsem říkal, je opravdu oblíbené po celém světě, vyjma té Austrálie, tak to už k tomu už asi nedojde.
0: No to ne.
1: Zřejmě. V dohledné době. Vy jste se podívali tedy do řady míst a všude jste přinášeli hudbu, ale samozřejmě nejenom Jana Václava Antonína Stamice nebo třeba Karla Stamice, nakonec jeho tvorbu uslyšíme i v tomto pořadu, ale i jiných autorů. Jak široký je ten záběr Stamicova kvarteta? Je to opravdu, jak my říkáme v souhlase se znělkou našeho rádia, to nejlepší za posledních 500 let, tedy různá období?
0: Ano, ano. My jsme, když jsme vyhráli soutěž v Salzburku v roce 1986, tak za náma přišel člověk, který vydával CDčka a řekl, já bych potřeboval, kdybyste natočili všechny Dvořáky, všechny Martinu, oba Janáčky, oba Smetany. No tak to byla práce od roku 86 asi do roku 94, za to jsme tam dostali nějaké ceny. A potom jsme začali hrát všechny ty Mozarty, Haydny, které si posluchači přáli, protože jako jsou Češi, tak mají blízko k Rakousku. A teď v posledních 10 letech jsme hráli například skladatelku Gubajdulinu. To je, není to ruská skladatelka, ta je z nějakého tam až dál.
1: Toho bývalého státu, tedy Sovětského svazu.
0: A potom Karla Kovařovice a podobné skladatele, kterého nikdo nehrál, protože to nikdo nevěděl. My jsme to vydolovali v nějakém archivu, v nějaké knihovně. Takže prostě taky jsme natočili kompletní komorní hudbu Josefa Bohuslava Förstera, což teda nikdo nenatočil. To bylo zajímavé, že má 5 kvartetů a potom ještě s harfou a s kontrabasem různé takové jednověté skladby. Nádhera. Lidi z toho byli úplně pif-paf a dostali jsme za to cenu Diapason d'Or, což, že si to všimli Francouzi, to bylo jako překvapení, ale příjemné.
1: To je pravda. No a my se teď chystáme na ukázku z tvorby Vítězslava Nováka. Jak jeho smyčcové kvartety jsou známé?
0: Tak on napsal 3 smyčcové kvartety. Jeden vznikl v roce 1899. Z toho si poslechneme ukázku z druhé věty. A je to takový optimistický tón. On používal takové slovácké názvuky a je to krásná hudba. Druhý kvartet, ten napsal 1905 nebo 6. Tam je slavná, začíná fugou, to je nesmírně obtížná i vystavět. A tuto skladbu snad hrály všechny soubory naše u nás, co existují a existovaly. A taky je nahráli tuto skladbu. Ale první už jich nebylo moc. A ten třetí, ze které uslyšíme další ukázku, ten jsme natočili jenom my, takže jako komplet kvartetní tvorby jsme natočili my v minulém roce.
1: My si teď poslechneme první ukázku toho prvního smyčcového kvartetu Vítězslava Nováka, opus 22, který je v tónině G-dur a zazní druhá věta Scherzo Allegro.

0: Skončila první hudební ukázka v dnešním pořadu, v němž je mým hostem violista Jan Pěruška. Scherzo Allegro bylo ze smyčcového kvartetu číslo 1, opus 22 G-dur Vítězslava Nováka. My se k tvorbě tohoto skladatele s panem profesorem Pěruškou ještě vrátíme. Mimochodem oslovuji vás, pane profesore, což jste, ale učíte ještě stále?
1: No učím, mám asi 10 žáků. 10 studentů tady.
0: Ano, studentů na Akademii muzických umění, ano. Předpokládám. Vašima rukama musela projít celá řada lidí. Je tam někdo, který opravdu je hodně známý dneska?
1: No tak je jich několik. Vím, že prostě z těch českých violistů, tak je to Kristina Fialová nebo Pavel Nikl. To jsou skvělí hráči, že jo? A mě absolvovalo v mé třídě asi už dneska 40 violistů a jako... Já nechci nikomu ublížit, abych někoho jmenoval a někoho nejmenoval. Ale jako...
0: Tak jsme jmenovali aspoň ty české.
1: Aspoň ty české, no.
0: Jinak s Kristýnou Fialovou taky pravidelně spolupracujeme, protože vždycky upozorňujeme na Fialovou soutěž Oscara Nedbala. Hmm. On se třeba mezi lajky málo ví, že Oscar Nedbal byl violistou, nejenom teda dirigentem a hudebním skladatelem, a vy jste tam v porotách. Takže to je asi taky další část vašeho života, ten úděl být v porotách.
1: No, tak...
0: Jaké to je?
1: No, já vám řeknu. Ta soutěž se skládá ze 3 kol. V prvním kole všichni kandidáti posílají nahrávku. Ta trvá tak 10 až 15 minut. A je tam povinný buď Bach, 2 nebo 3 věty z Bacha a Regra, a potom je tam ještě jedna volná skladba. A druhé kolo už je v Praze, tam je to před porotou. A třetí kolo je s orchestrem, jsou tam klasické koncerty Stamitz, Hofmeister a podobně. Já učím teda Litomyši na mistrovských kurzech a vždycky se mi ten poslech sejde s tou výukou. Takže já dopoledne a odpoledne učím, mezi tím poslouchám nahrávky, protože minulý rok jich bylo 115, což bylo teda jako úplně nejvíc. A to teda klobouk dolů před Kristýnkou, že to dokázala dostat až na takovou známost, že se ti lidi přihlášeli třeba z Venezuely, já nevím, z Caracasu, z různých zemí, kde by člověk neřekl, že jim něco říká viola. Ale každopádně tam poslouchám, takže to je takových 10 dnů prostě velice tvrdého poslechu, ale potom už, když vám tam je 15 nebo 18 soutěžících ve druhém kole, tak to už je takové příjemné. Je to příjemnější, že jo?
0: Samozřejmě, tak to je další část vaší práce. Mimochodem připomeňme nástroj, na který hrajete.
1: Já hraju na violu, kterou vyrobil Charles Jean Colin Mezen, Francouz, v roce 1923. A musím říci, že jsem byl v roce 80 v Mnichově na soutěži a měl jsem jiný nástroj a tam jsem se sešel s předsedou jury a on mi říkal, vážený pane, až si seženete pořádný nástroj, tak soutěž vyhrajete. Já jsem přijel ze soutěže a kolega, co jsem ještě z té hry hrál ve Foku, ten mi říkal, já tady mám violu a prodám ji. Tak jsem říkal, že jsem věděl, že to je skvělý nástroj, tak jsem říkal, kolik? A on říkal 100 tisíc, což tedy auto stalo 70, teď 100 tisíc, a říkal, a já to koupím. No a udělal jsem dobře, protože sice jsem měl dluhy, ale potom jsem jel do Markneukirchenu na violovou soutěž do Německa, no a tam jsem to vyhrál, jak to říkal tam ten předseda. A vlastně tam byla finanční odměna a to už jsem umořil půlku dluhu.
0: Tak to se povedlo.
1: No to se povedlo.
0: Tenkrát, to je příjemné zjištění samozřejmě. A propo, vy máte za sebou, jak už jsem tady říkal, celou řadu nahrávek na teda ty kompaktní disky. Dneska už je to zase trošku jinak, dá se všechno najít na Spotify nebo někdy i na YouTube a lidé mohou poslouchat touto elektronickou formou. Ale těch nahrávek mimochodem, vy to máte na svých webových stránkách, jestli to je vůbec možné, že jich máte přes 120 a kolem 450 pro rozhlas a pro televizi. Já věřím tomu, že to je pravda. Hmm. Jak se vám tohle podařilo? Protože to je v té současné době je to boj o to vydat třeba CDčko nebo jiný zvukový nosič.
1: No, my jsme měli štěstí, že když jsme vyhráli právě soutěž v Salzburgu, tak za náma přišel člověk, který vydával CDčka, ale byl to majitel galerie, který prodával obrazy. A potom nám vydával CDčka. Mm-hmm. A on byl schopen vydat 5 až 6 CDček za rok. A my jsme těch 5 až 6 CDček natočili. Takže my jsme buď jezdili po světě, koncertovali, anebo jsme seděli ve studiu a natáčeli. A proto jsme za těch, já nevím, prvních 10 let natočili 42 CDček.
0: Měl rád violu zřejmě.
1: No, ale to bylo s kvartetem, jako kvartetem. Kvartet, no. Jak odešel Slávek Matoušek, že jo, tak, tak jsem to tedy vzal a spočetl a ono to bylo tohleto číslo. No, že potom to pokračovalo a jako až do nedávna, protože taky už samozřejmě ze stárolu, že se odevzdal galerii někomu jinému, tak už těch peněz neměl tolik, aby mohl vydávat, ale prostě například tam jeden z titulů, tam bylo jedno období, kdy nevydal asi 3 roky ani jednu naši desku, ale my jsme mu ty nahrávky posílali a pak najednou jich vydal 8. A bylo to zajímavé, protože 4 z toho byly Smithsonovy kvartety Aloise Háby, což teda jako je hudba pro silné povahy, jak říkám. Protože to jsou čtvrtóny, šestinotóny a takže tam jsme se vyřádili, ale v podstatě vydal spoustu Schuberty a Mozarty a podobně jako klasickou literaturu.
0: Tak to jste měli štěstí a přispělo to k tomu vysokému číslu přirozeně.
1: Já si myslím, že člověk musí mít v životě štěstí.
0: Ano, ale kdo umí, ten má i štěstí, se říká.
1: No, ano, někdy
0: to platí.
1: To tak není. Někdy to tak platí, někdy to tak není, ale v našem případě díky bohu to platilo.
0: Dobře, tak pojďme si poslechnout další hudbu. Je tady jedno zajímavé jméno na kompaktu, který jste nám taky věnoval a na kterém hrajete vy spolu s orchestrem, který taky představíme. A tam je napsáno Giovanni Hataš, psáno teda cize, abych to tak přivedl, Hataš. Tak o koho se jedná? Asi je to jasné možná některým našim posluchačům, ale vysvětlíme to.
1: Já jsem se setkal s tímto jménem asi před 25 lety. Mí přátelé, akademická malířka Marie Tefrová a její manžel doktor Martin Luxa koupili ve Starém Kníně statek od pana Františka Hovorky, starosty a kostelníka ve Starém Kníně, a on už měl tolik let a neměl žádného potomka, žádného příbuzného, nikoho, tak on jim prodal ten statek se vším všudy, s nábytkem, s nářadím, s polema a s notama. No a oni mě pozvali, abych se podíval, co si koupili a co tomu říkám a podobně. A když jsem tam byl, tak mi říkali, a máme pro tebe překvapení, máme tady noty a to je napsané Concerto por Violetta Giovanni Hataš. Já jsem vůbec netušil, co to jako je. Tak jsem to vzal, poděkoval a založil jsem to. No a před 2 lety, když jsem začal uvažovat, že bych ještě natočil jedno CDčko neznámých českých autorů, tak jsem se ptal v archivu v Berouně a potom v archivu v Příbrami, jestli by mě řekli, kdo to byl ten Giovanni Hataš. A oni mě poslali takové kuse informace, že to byl skladatel, který se narodil stejně jako Jan Jakub Ryba a ve stejném městě a působil v Mníšku pod Brdy. Bohužel se dožil jenom 33 let a psal víceméně takový jako kostelní skladby a podobně. Jenom ten violový koncert zůstal v opise od Josefa Antonína Seidla, děkana, historika a houslisty z Berouna. A proto to bylo v tom archivu, které oni potom všechny ty noty přemístili sem do Klementina. Ale já jsem to měl doma, tak jsem to nechal rozepsat a natočil jsem to. A je to skutečně, já jsem říkal, hodně ovlivněné nebo ovlivněné podobné českém šivánoční Jana Jakuba Ryby. Tak si myslím, že to bude objev, protože to je světová premiéra, to nikdo ještě nenacvičil, nenatočil a jsem rád, že to prostě bude mezi lidem, aby si to poslechli.
0: My si poslechneme teď alespoň jednu ukázku z tohoto díla, tedy jednu část Allegro díla Jana Hataše, jeho koncertu F-dur. A bude to první věta Allegro, hrát bude samozřejmě Jan Pěruška na violu a Praga Kamerata, kterou řídí Andreas Sebastian Weiser.

0: Giovanni Hataš, neboli tedy Jan Hataš, jak jsme se dozvěděli teď od pana profesora Jana Pěrušky, který je mým hostem v pořadu z archivu osobností. Jsme teď slyšeli koncert F-dur, větu první Allegro tohoto díla. Andreas Sebastian Weiser řídil orchestr Praga Kamerata, hrál Jan Pěruška, který tady sedí proti mně a už listuje zase další bukletou z těch dvou CDček, které nám teď věnoval. My se dostaneme už za chviličku k dalšímu dílu Vítězslava Nováka, který byl mimo jiné vynikajícím klavíristou, ale my tady máme před sebou CDčko s jeho kvartety. Teď to bude kvartet číslo 3 opus 66 G-dur a druhá věta tohoto díla. No a v téhleté souvislosti bychom mohli ještě říci něco, alespoň pár slov o Vítězslavu Novákovi a o povaze třeba této skladby, tak vás poprosím.
1: No tak první kvartet napsal Vítězslav Novák v roce 1899, jak jsem řekl, druhý do roce 1905 a ten třetí začal psát v roce 1938. To začala okupace naší republiky a on byl z toho teda psychicky úplně na dně a dlouho se odhodlával, že něco takového napíše. Když to napsal, tak to je nesmírně komplikovaná skladba, která prostě chce postihnout jeho myšlenky, v jakém byl stavu, když nás okupovali Němci. A my, když jsme to cvičili, tak musím říci, že to byl jeden z nejtěžších kvartetů, které jsme kdy studovali. Jednak technicky a jednak výrazově, protože on se s tím moc jako neptal hudebníku, jestli se to hraje dobře nebo nehraje dobře a sázel tam dvojhmaty dost v takových nepříjemných polohách a vím, že jsem při tom studiu našim kolegům nebo mým kolegům řekl, že tohle to natočíme a už to nebudeme nikdy hrát, protože na tu violu to bylo dost fyzicky náročné, dvojhmaty na spodních strunách a takové nepříjemné dvojhmaty, nebyly to klasické v sekundách, v septimách a podobně. A pak jsme to natočili a já jsem poslouchal ten zkušební snímek a najednou jsem zjistil, že ta ukázka, kterou jsem vůbec neměl rád při studiu, ta je jedna z nejkrásnějších, co Novák napsal. A to uslyšíme.

0: My jsme dnes hned dvakrát poslouchali kvartetní hudbu Vítězslava Nováka. Nejprve úplně na začátku to bylo kvarteto číslo 1, opus 22. Teď zase Lento Doloroso od Vítězslava Nováka z jeho kvartetu číslo 3, opus 66, taky G-dur. Je to totožná tónina. Mým hostem ve studiu je violista Jan Pěruška, kterého se teď už na závěr toho dnešního našeho rozhovoru před závěrečnou ukázkou zeptám, ale my už jsme to tady nakousli, vy se nezdráháte natočit a nebo uvést na pódiu i hudba. Teď, když říkám soudobých, tak myslím současných, žijících hudebních skladatelů. Dá se vybrat z těch prací, které pro violu dnes vznikají?
1: No, určitě se dají vybrat, jako vždycky. V každé generaci jsou talentovaní hudebníci a skladatelé. Tak jak máte interprety talentované, tak jsou talentovaní skladatelé. A dá se to vybírat, jak se to vždycky krásně vybíralo, tak se to dá i dneska vybrat.
0: A na druhou stranu zase, i jak jste sám říkal, přicházíte i na nové skladby pro violu. Pátráte po nich nějak sám, jestli byly nebo nebyly nahrány, nebo vůbec zahrány?
1: No tak víceméně u mě to bylo asi tak, že přišel skladatel a říkal, prosím tě, nemohl bys mi to zahrát. No tak protože on do toho dal svoje nitro, tak jsem mu to chtěl zahrát, aby lidé věděli, že tento skladatel tak a tak píše, že jo.
0: Já jsem myslel i starší nahrávky, které doposud nebyly objevené od různých autorů. Zda je vyhledáváte nějak cíleně?
1: To je teda vyhledávám, protože to jsou objevy, které, jak bych to řekl, například, když jsem přišel studovat na akademii, tak jsem začal hned v prvním ročníku hrát koncert Brixiho. A v těch notách bylo napsáno tehdy, že partitura je tam a tam v té bruselské knihovně. Leč neznaje řečí, jsem si to nepřečetl. Až když jsme asi před, já nevím, 7-8 lety přišli na jméno Brixi, tak tam jsem si to už přečetl, že tam partitura je. Jeli jsme s kvartetem náhodou do Bruselu a tam přijde pan velvyslanec a on to byl můj velký kamarád z vojny. Tak jsem mu říkal, prosím tě, nemohl by si zajít tam do ty knihovny, aby ti dali kopii té partitury a za 14 dní jsem ji měl doma. A tak jsem to natočil společně s dalšími díly, který byl jako třeba Pušman, to nikdo nezná. Ale to byl skladatel, který působil u nás ve Slezsku, že jo, a krásná taková jako pro mladší generaci, jako violistů, kteří ještě tu techniku nemají tak nacvičenou, tak je to krásný verk, že jo. A musím říci, že mě těší to, ne, že jsem to objevil, ale že mě teď před asi 4 dny přišel z Německa a z Polska jeden dopis, že ten člověk, ten Polák, učí jak v Německu, tak v Polsku, že slyšel Pušmana, jestli bych mu neposlal solový part a partituru. A před 2 lety mi napsali z jedné renomované vydavatelské firmy, jestli bych jim neposlal kopii té partitury, že oni by ji vydali. Mm-hmm. Tak já nebudu sedět doma na tom a říkat si, mám to jenom já a vy si prostě, že něco si můžete udělat. Ale je to pro mě takový způsob v poslední době buď hrát soudobou hudbu, anebo tu klasickou. Jo? A na té klasické hudbě si říkám, no jo, tyhle soudobí skladatelé stejně vycházeli z těch klasiků. Co se týče formy, harmonie a podobně.
0: Je to přesně tak, jak říkáte. No, blíží se závěr opravdu už toho našeho pořadu. Já musím připomenout, že v tom dnešním pořadu hrálo nejenom Stamicovo kvarteto ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Jan Pěruška a Petr Hejný, ale také můj dnešní host Jan Pěruška jako violista spolu s orchestrem Praga Kamerata řídil Andreas Sebastian Weiser. A tak tomu bude i v té závěrečné ukázce, která bude teďko ze Stamicova díla, ovšem syna Jana Václava Antonína Stamice, tedy Karla Stamice. Mm. Co jste vybral, pane profesore?
1: Já jsem vybral 3. větu, ale chtěl bych jenom říci, jak jsem ty noty získal. Profesor Motlík, když zemřel, tak mi dali jeho synové nějaké noty, co po něm zůstaly. A tam jsem objevil partituru rozepsanou, kde byla napsané Karel Stamic, koncert B-dur a nebyl tam solový hlas. Tak jsem požádal našeho syna Matouše, který je členem Trio Bohému, a aby se podíval na internet, jestli tam ty noty nejsou. A on mě to dal k Vánocům jako vánoční dárek v roce 24 a tam byl solový part plus všechny party celého orchestru psané Stamicovou rukou. Jo. Co mě ovšem na tom úplně nejvíc fascinovalo, že koncert je B-dur pro orchestr, ale pro tu violu je psán v A-dur. To znamená, že se to musí přeladit o půl ton výš a Stamice prostě tam, co se týče technické stránky violové, moc s tím nepáral, protože tam napsal některé teda takové běhy, že mě to trvalo nějaký měsíc, než jsem tomu přišel jako na chuť. Záleží na posluchačích, jak to pojmou, protože si myslím, že třeba tam jsou nějaké intonační prohřešky malinkaté, ale hrát to o půl ton výš, když celý život hraju v naladěnou, prostě v normální tónině, tak byla to taková určitá výzva, kterou jsem si chtěl vyzkoušet. A já přeji posluchačům, aby si v té třetí větě vychutnali všechnu tu lehkost, s jakou Stamic psal. Protože on napsal 12 nebo 13 koncertů, spoustu symfonií a tak dál a tak dál. A neustále měl takové nápady, že z toho člověku zůstává rozum stát.
0: Tak si pojďme teď poslechnout část toho koncertu B-dur, třetí větu Rondo Allegro Karla Stamice v provedení mého hosta Jana Pěrušky a Praga Kamerata pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera. Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Mým hostem byl violista Jan Pěruška. Přeji vám hodně zdraví, oslavte hezky svoje narozeniny v květnu a přeji vše dobré, hlavně hodně zdraví.
1: Děkuji vám za pozvání a já vám přeju taky zdraví, protože to je v tom životě to nejdůležitější, to ostatní nepotřebujeme.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: z archivu osobností.
1: Jsme Klasik Praha.